Class war on all floors.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: catch us hanging on a string with
1: ease. To dnes... Čekaj, takhle, no, to je
2: pro... Ježiš, židle, dementní.
3: To jsou problém, ty židle.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Andrej.
1: Albert?

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Shoot them.

0: musel jsem ho mít, kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik,

0: rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jinýho se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: face.
1: Rádio 1. To žeru.
2: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
3: Nemají.
2: Mají jiný pohled na svět.
3: Ale co to je? Ale trošku magora.

biznis vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečí.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Prima 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna.

0: Rádia 1.
1: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz. Skonto nábytek.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Tak, krásné pondělní ráno všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1 ze studia. Vás zdraví Josef Hradílek. Jsem tu dnes s vámi od 6 do 9 hodin, klasicky. Si budeme pouštět novinky i nějaký starší věci. The Lurking Cruel, It's All Soup Now, předtím zahrál Flying Lotus, Your Day Off, a ještě předtím Fleet Foxes, Sun Giant. Vypadá to, že nás čeká dnes slunečný den, poslední srpnové pondělí.

To byly Cocktail Twins, Kiko Buff. A teď si dáme novinku od dvou hudebnic, polské hudebnice producentky Martina Basta a James Kay, společný single s názvem Say It Closely. James Kay vystoupila na jaře na narozeninách Rádia 1 v Meat Factory jakožto hlavní hvězda. A polská hudebnice Martina Basta vystoupí 6. září v Praze v Letohrádku Hvězda, pořádá Hard Noise Promotion.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

před chvíli nám dozněla Linda Perhex, folková ikona Hey Who Really Cares. A teď už další ikony z Manchesteru, The Dirty Column, kteří se po, tuším, že v 16 letech vrátili s novým albem, které se jmenuje Renaissance. A tohle je skladba s názvem Your Shadow at Morning. Krásné dobré ráno všem, kdo jste právě naladili Rádio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit pět nových kousků hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Parádě ráda, jenom můžete hlasovat taky pro novinku od americké hudebnice Julie Holter, Fantasy z jeho nového alba Materia. My si teď ale pustíme jinou skladbu z toho alba, skladbu s názvem My Lost One.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Sister Nancy, I'm a Gideon. Tohle novinka od amerického hudebníka, který se říká Lucy Cooper Be Handy, Courtside.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dohrává nám skladba Eternity Sunrise od projektu Yawning Portal, který vystoupí 24. září v rámci festivalu experimentální alternativní elektronické hudby Lunch Meet v Praze. A na té skladbě Eternity Sunrise hostoval polský hudebník, který se říká Inner Life. A tohle už jsou Everything But The Girl, Flipside.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
4: Na konci světa.
3: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
4: Jsme blíž, než si myslíte.
3: Program a vstupenky na Fifeli.
4: Co je na konci světa?
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
9: No tak pojď zapel!
10: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
9: Tak dobře.
10: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
11: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
10: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Reklama na Radio 1.
16: Před pár dny Aphex Twin slavil 55. narozeniny. Tak si pustíme Slowbird Whistle Peel Session na jeho počest.

Tohle bylo divčí atlantské duo Coco and Claire Claire Coldplay, jejich novinka. V Americe zůstaneme, newyorský projekt Channel Beats, Dedicated to the World. Z jejich předloňské desky Your Day Will Come. Letos vydali desku se stejným názvem, která je stejně dobrá. Ne-li lepší.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: A tohle novinka od americké hudebnice Sophia Stell, Solitaire.

0: Reklama Rádia 1.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Reklama na Radio 1.

jste zaznamenali kauzu kolem zrušeného festivalu Hip Hop Camp. Ale v pátek se stala taková frajeřina, nebo pražský producent Idea dal dohromady takovou frajeřinu společně s producentem The Alchemistem, který měl vystoupit právě na Hip Hop Campu a měl tak potom zrušeném festivalu volný den a Idea mu domluvil koncert v pražském klubu Cargo Gallery. A byl ohlášený ten den a ten den se vyprodal a proběhl v pátek večer. Legenda The Alchemist, $500 ounces.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Reklama na Radio 1.

Pecky nám dohráli londýnští Thread, Something for my head a vlastně tahle skladba předělaná projektem Tiffy M. A tohle už je Robot Boy, původně od Robin, ale tentokrát v podání Young Lina z dvě švédské legendy.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na festival Wi-Fi Čven.
2: Ahoj, tady je David z Egoe a rád bych vás pozval na návštěvu k nám do areálu Pole designu na 9. ročník Wi-Fi Čven 28. a 29. srpna. Koná se v bývalém JZD, našem současném sídle. A je to otevřený prostor, kde klíčí nápady a rostou naše produkty. Potkáte tu zdvižky, kreativce, pragmatiky, designéry, jiříčky, ulity, rozpočtáře, rodiny s dětmi i kempaře. Na Wi-Fi Čven uvidíte Matta 213 před dobou sádrovou, nažník designu sklidíte produkty od Boše, Tůle nebo Škodovky, poslechnete si hosty Lucie Výborné a uvidíte, jak cirkla putika skáče do bazénu. A sebe uvidíte skákat při vystoupení Prago Union nebo Om Square 30. Budete tančit s jedním dychom. Zažijete hru s prostorem a novým horizontem. Vyzkoušíte workshopy, třeba výtvarnou polepšovnu, která vzešla z Lidové školy života. A nenecháte se otrávit divadelním představením Bečva True Crime ani kvalitním jídlem a pitím. Tak se nalaďte, vyzkoušejte nové chutě i zážitky a přijďte na Pole designu do Bílovic u Uherského Hradiště 28. a 29. srpna na Wi-Fi Čven. A konečně taky nějaké informace a vstupenky najdete na www.poledesignu.cz.

0: byl producent MKYFM Reverse Engineering.
1: Na dosah ruky.
0: To už je pražský projekt Taškent, Grand Hotel Praha.
1: Je tam světlo.

Jeden krok, všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

Tohle je novinka od nového projektu God of War, za kterým stojí členové kapel They Are Guarding a Body of Water a Hooky. Track s názvem Raphael Badass Shit, z jejich debutového alba Serotonin.

Přesně před rokem vyšlo na label XL Recordings skvělý album The Passionate Ones. Od projektu, nebo od hudebníka, který se říká Nourished by Time. Z amerického Marylandu, z Baltimoreu.

To už je novinka od dánského producenta, skladatele, který se říká Solicity, z jeho nového alba Poetics of a New Estate. Track s názvem Versailles.

V Kodani zůstaneme, tohle je Albert Hertz a Soho Rezanejad a track s názvem The Clown z chystaného debutového alba Alberta Hertze.

CD Nonstop. Za indie popovým projektem Kous najdeme už více než dekádu polské duo Katarzyna Kowalczyk a Lukáš Rozmyslovský. Jejich druhé album Doku Soap vyšlo v roce 2020 pro prestižní label Play The Game Sam a vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Královna současného amerického alternativního roku, pardon, Phoebe Bridgers vydala své třetí album před pár týdny s názvem Lost Weekend. A tohle je první single Lost Boys. Tentokrát ale v akustické verzi, která vyšla jako B-side k tomu singlu.

0: ještě jednou krásné pondělní ráno všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Dnes máme pondělí 24. srpna, svátek má Bartoloměj, všechno nejlepší všem Bartolomějům. Před chvílí nám dohrál Boy 2000 a Kaiko Bad Daybreak. No a teď máme 8.40 hodin, a to znamená, že jako každé pondělí v tento čas si představíme nové číslo týdeníku Respekt, které dnes vychází. Dnes vychází poslední prázdninové číslo, předposlední srpnové. A jsme proto dnes ve spojení s redaktorem Štěpanem Sedláčkem, aby nám něco o obsahu nového čísla pověděl. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Ano, dobré ráno, slyšíme se.
0: Tak předávám slovo, povězte nám, co se můžeme dočíst zajímavého.
1: Číslo 35 zdobí obálka s ilustrací Jindřicha Janíčka, najdete tam výjev z jeskyně, který odkazuje na marné hledání prozatím lídra opozice v Česku. Jak už jste zmiňoval, prázdniny se chýlí ke konci, tak v anketě se ptáme na to, na tu debatu, kterou zahájil ministr školství o možné proměně prázdnin. Ptali jsme se učitelů a učitelek, jak by mělo tedy vypadat podle nich ideální uspořádání letních prázdnin. Můžu doporučit třeba text Marka Švehly, který se zamýšlí nad bojem proti suchu, těch skutečných výzvách v kontrastu s některými líbivými sliby politiků v čele tedy s premiérem, který navíc k problematice často přistupuje jako představitel velkého agrobiznisu, nebo pak komentář Jindřišky Bláhové, která popisuje, jak se zlepšila taktika Česka ve snaze získat filmového Oscara, konkrétně tedy letos vysílá doklání dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který reflektuje příběh závislosti na alkoholu v rodině autorky Pepy Lubojacky, a Česko tedy zvýšilo i množství peněz na kampaň u tohoto snímku. Pak je tady teda téma tohoto Respektu. Kolega, politický reportér František Trojan cestuje po Česku a ptá se voličů, politiků, političek i expertů na to, kdo má tedy šanci porazit ve volbách Andreje Babiše bezmála rok po tom, co tedy zvítězil, a jestli někdo dokáže sjednotit opozici. V dalším díle předvolebního Česka pak vás vezme Eva Soukeníková do Hradce Králové, jejího domovského, kde tedy šmejdi ukradli z městské pokladny desítky milionů korun, když obalamutili jednu úřednici, a Eva zjišťuje, jak se to může projevit v nadcházejících komunálních volbách a jaká jiná témata lidé ve městě řeší. V novém Respektu 35 najdete také dva přiložené texty od našich zahraničních partnerských titulů. Tím prvním je článek z měsíčníku The Atlantic o posledním sebeklamu Jasona Ardeje a příběhu tohoto britského akademika, podvádění, plagiátorství, rasismu a pádu z postu cambridgeského profesora i selhání, které, jak píše autor textu Graeme Wood, bylo institucionální, intelektuální a dokonce i právní. No a dalším převzatým textem tedy je článek z německého listu Die Zeit. Nicolas Killian v něm nabízí vhled do diskuzí v Silicon Valley o bunkrech na Novém Zélandu a mnohem dalším, tedy o tom, jak se v Kalifornii vývojáři umělé inteligence skutečně připravují na možnost, že se jejich vynález utrhne za řetězu a zkusí případně zničit lidstvo. No pak tu máme velkou reportáž Táni Zabloudilové z Plzně, kde zevrubně na řadě případů ukazuje, jak v Česku funguje obchod s chudobou, jak pomáhá zvyšovat ceny nemovitostí a jak v praxi tedy vypadá to sdírání dělníků, kdy se tedy i secesní činžáky v Plzni postupně přeměňují na ubytovny, jejichž obyvatelé v nouzi majitelům platí relativně vysoké částky a extra poplatky i za naprosto základní služby. V té reportáži se také mimo jiné dozvíte, že tedy žádná instituce v Česku data o obchodu s chudobou systematicky nezbírá a také chybí politická podpora na řešení tohoto problému. Filip Zelenka se zase dívá na to, jak český zbrojař Michal Strnad ustál vstup skupiny CSG na burzu, což z něj tedy udělalo na čas nejbohatšího Čecha, pak ovšem přišly potíže, jak popisuje tedy kolega, a to i včetně vazeb na české politiky, jak se proměňují v důsledku. No a jestli jste hráli videohru Kingdom Come, tak vás možná potěší text Magdaleny Fajtové, která mluvila s britským hercem Lukem Dalem, a nejen s ním, celkem plasticky popsala, jak se chystá otevřít v Praze hospodu ve středověkém stylu na pražských Vinohradech, a dále přitom tedy On v té celosvětové hře hraje postavu přidrzlého šlechtice Jana Ptáčka a teď tedy se zkusí štěstí jako pražský krčmář. Kolega Horký, Petr Horký, zase oprášil své kolo, které dostal jako kluk k narozeninám před 33 lety a vrací se s jistou dávkou nostalgie, můžeme říct, po trase do porevolučních časů a nástupu horských kol do Česka. Nástupu značek jako je Autor, ale i cykloservisů s velkými komunitami nadšenců a zjišťuje, co podstatného se na trhu s koly, ale i v té kultuře kolem kol proměnilo i některé ty současné trendy, jako jsou elektrokola a jejich dopady. Katka Mázrová pořídila rozhovor s kinologem a hasičem Jiřím Foistem, který byl spolu s Fekou Susi, zvanou Zuzanka, vyprošťovat lidi ze sutin po zemětřesení ve Venezuele. Takže vás čeká opravdu obdivuhodný příběh o velkém nasazení, odvaze i přátelství takové, můžeme říct HPPčko, hluboký příběh, opravdu povedený rozhovor. A to už se teda dostáváme ke kultuře v novém Respektu. Honza Vytvar zalovil v řadách čerstvých absolventů a absolventek AVU a sepsal profil umělkyně Dominiky, pardon, Vyskočilové, která proměnila své trauma z dospívání a zkušenosti z prostředí cosplay do zajímavých a velmi propracovaných uměleckých děl. No a Jindřiška Bláhová zase přibližuje slovenské filmové debutanty a ukazuje, v čem mnohdy strčí své české protěžky do kapsy. Konkrétně je to třeba Martina Buchelová, která natočila romanci Milovník ne bojovník, nebo Martin Gonda, autor dramatu Potopa, jak se tvoří mladým tvůrcům tvůrkyním na současném Slovensku ve filmu. Tak to přibližuje Jindřiška, no a následně samozřejmě najdete v Respektu tradiční přehled kulturních událostí a typů, jako je třeba album týdne, které vybral Pavel Turek, je to Lost in Another World, tedy druhé solové album britského producenta Jamesa Ellise Forda, které natočil, jak píše Pavel, v hrozivém mezistavu mezi životem a smrtí, když se dozvěděl od lékařů diagnózu s poměrně malou šancí, že může zůstat mezi živými, ale na konci alba najdete píseň This Will Be a Memory Soon. Tak víc i o tomto v novém Respektu.
0: Skvěle, děkujeme moc krát a přeju, ať se novému číslu daří, přeju vám hezké poslední letní dny a zase nikdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Taky, díky, že věnujete pozornost Respektu i Rádiu 1.
0: Díky.

Tak, vážné posluchačky, vážný posluchač Rádia 1, můj čas se dnes pomalu chýlí ke konci. Rozloučím se s vámi posledníma dvěma trackama. Tohle je domácí novinka Šimon Havalka alias Bear Cloud, mladý hudebník, jeho nové album Noob Noobs a tohle je single s názvem Come and See. A na závěr se s vámi rozloučím kouletní písní Your Summer Dream od Beach Boys. Tohle je můj poslední prázdninový set. Celý tracklist dnešního setu najdete na webu Rádia 1, jako vždy je tam odkaz i na můj Spotify, kde z těch setů dělám občas playlisty. Klidně dejte follow. Přeju krásný zbytek prázdnin, užívejte léta, dokud to jde. A pokud možno s Rádiem 1, Rádio 1 ještě nevypínejte, protože mě střídá skvělá Žovka Helfertová. Opatrujte se, mějte se hezky a naslyšenou příští týden ve středu v můj obvyklý vysílací čas od 3 do 6 odpoledne. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát.

0: díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Zdar, tak co včera?
2: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
1: A přes co máš televizi?
2: No normálně je přes anténu.
1: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
2: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
1: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
3: Reklama na Radio 1.

0: again.
1: Hymbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
2: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
1: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
2: Ale ne, a my si to pustíme potichouku a Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
1: No tak ale na chvilku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Reklama na Rádio 1.

0: Máme po čtvrt na 10 ráno. Ze studia Rádia 1 už vás zdraví Žofie. Já vám budu pouštět po Josefovi písničky až do té 12. hodiny. Tady ta příjemně přebasená věc, to byl Jada C. S mojí velkou oblíbenkyní John Glacier. A raperka z jižního Londýna, mimo jiné taky nádherná modelka. Skladba Lemon Cherry.
1: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: před chviličkou nám dohrál Denzel Curry a jeho nový album, který se jmenuje II, nebo taky pravděpodobně číslovka 2, který vydal Skinny Beats, což je jeho beatmaker, producent, DJ. My jsme si hráli skladbu Crown featuring Westside Gunn.
1: Nejlepší
2: Radio 1.
0: No a na tomhle albu můžete slyšet taky feat JPEG Mafia. Který se zahrajeme třeba příště. No a před chviličkou nám dohrál Son Tensei. Skladatel, který je držitel ceny Grammy. Hráli jsme si jeho pár dní starou skladbu Shit Up Alive. I'm an animal, put me back in my cage.

0: if you ask me, baby.
1: No a tohle je New Yorkský Channel Tress, který vydal pár dní zpátky nový album, jmenuje se Enigma POV. I'm a two-step at the masquerade. A je v celku žánrově rozmanitý. Najdete tam jak našláplý houseový bangry, tak i takovýhle pohodovější groovy písničky, jako je tahle Go Get It. Na stránkách Rádia 1, když tak tracklist k nahlédnutí, kdyby vás zajímalo, co si hrajeme, nebo pište do chatu. Za chviličku už zde Kejky.

Ešus. Poslat o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Před chviličkou nám dohrála altpopová písničkářka, producentka DJka Crystal Murray. Žijící v Anglii, původem je z Paříže a my jsme si hráli její pár dní starý track Dear.

No a tohle je produkce berlínského undergroundového producenta a DJ, který se říká Bad Techno. Na tomhle tracku, který se jmenuje Another, se dal dohromady s ukrajinskou vokalistkou a experimentální producentkou Trish.

Máme 9 hodin a 50 minut, vy posloucháte Rádio 1 jako vždycky. A tohle je londýnská hudebnice Shy Girl, která vydala první single tohoto roku, minulý týden. Jmenuje se Alice. A vznikl k němu i moc pěkný video, klipík, který natočila v Londýně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Právě mu to došlo. Zrovna v téhle chvíli si uvědomuje, že život už nikdy nebude jako dřív. Jeho dcera je pryč. Jeho život, jejich život, jaký znal, skončil.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Olvinu.
9: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Je! Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Reklama na Radio 1.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

No a my tady máme 10. hodinu a s ní i kulturní servis pro dnešní den. Čímž je pondělí 24. srpna. Svátek mají Bartolomějové, všem jim přejeme všechno nejhezčí. A koukneme se spolu na festivaly a galerie, kam dneska můžete zajít za kulturou. Máme tady festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále letní letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Galerie, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026.

koleji 1 v Březnici je výstava Jaromíra 99 v Doxu Radka Bodzevič a její Faust. V galerii Rudolfinum je stále výstava Datas, The Data and the Sovereign. V Kunsthále Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Meet Factory v galerii Kostka Julius Reichl.

Je jedna. Od 18 hodin vás čeká pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin CD non-stop, tentokrát s albem Dokusou od Coles. Ve 20 hodin potom pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer potom pořad

To byl Anthony Smirek, básník, rapper, producent z Manchesteru, který vydal nový album Decoding Birdsong. A u tohohle tracku Godzilla Hotel se o produkci postaral můj oblíbenec, anglický producent a DJ 1800

tohle je další britská hudebnice, umělkyně Eliza Rose. Britská DJka, zpěvačka, textařka z východního Londýna.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hola, buenos días, señoras y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
2: Papa, Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů.
1: Ano, Katarína, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
2: Papa, 4 představení. První víkend v září. Více informací i další program na
1: www.loďtajemství.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: No tak pojď zabel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: That's what we want. Tunes. We don't want a concert. We just want you to play it.

Máme 10 hodin a 25 minut. Posloucháte Radio 1. Teďka konkrétně je to Joshua Ideen, který ho budete moct slyšet už 7. října v Café v lese v Praze ve Vršovicích. Je to britsko-nigerijský spoken word umělec, taky básník, performer,

Převážně svoje nový album. My jsme si hráli remixovou skladbu Everything, Everywhere, All at Once.

Možná tohle je další remix. Tyga se spojil s Boys Noize a vydali letos tuhle skladbu Hot Wife. Velmi našláplej banger. Ovšem kapela Fuckers se ostarili o ještě našláplejší verzi.

ráno nebo dopoledne a s touto hodinou i soutěž s kulturním létem. Patnáctý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Haty Vaty nebo Filip Otrbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod čirým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera, obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. No a co teďka právě můžete vyhrát? Dvakrát vstupenky na Shotgun, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, originální triko od Les Houbeles, audio knihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece a v pátek získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruované mlýně na samotě Hojšín. Dneska pátek není. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919.

0: Zatím nevolejte, protože telefon je vyvěšen. Jakmile přečtu otázku, tak můžete samozřejmě volat. Otázka pro dnešní den zní. Shotgun letos obohatí vystoupení německého DJe a producenta, který se říká Shed, mimochodem nám hraje i v Podkresu. Jak zní jeho občanské jméno? Volat můžete právě teď. Halo, halo, tady Rádio 1.
1: Ahoj, Žovko, Kamil.
0: Ahoj, Kamile.
1: Prosím tě, vím to úplně přesně, to je René Pavlovič.
0: Tak to je super, to zní jako, že se dostanou lístky tam, kam mají, že jo? Tak super, moc děkuju, gratuluju a vydrž mi chvilku na drátě, domluvíme se co a jak.

CD Nonstop. Za indie popovým projektem Kouř najdeme už více než dekádu polské duo Katarzyna Kowalczyk a Lukáš Rozmyslovský. Jejich druhé album Dokusoup vyšlo v roce 2020 pro prestižní label Play the Game Sam a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Prasklina objekt navždy změní.
4: Zůstane křehký,
3: ale opravdový.
5: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Reklama na Radio 1.
12: Radio 1. Dívka s kytarou.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?

Máme přesně 11.00. To znamená, že se pomalučku přehoupáváme do mojí poslední hodinky tohoto dne.

Zítra tohle je nová skladba od berlínského, respektive v Berlíně působícího DJ a producenta, který se říká Palmstrax. Skladba Keys to a Printed Garden.

by vás zajímalo, co si od té 9. hodiny ranní hrajeme, tak na stránkách Rádia 1 pod mým jménem Žofie je průběžně doplňovaný tracklist. Případně je tam i odkaz na online.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: Reklama Rádia 1.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
11: Sanitka?
10: Ano.
11: A víš, kdy sanitka houká?
10: Když nikomu jede na pomoc.
11: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
12: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
13: Čekají vás záchranářské speciály,
12: moderní sanitky,
13: ukázky první pomoci
12: a program pro celou rodinu.
13: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
12: Vstup zdarma.
13: Více na praha.eu.
14: Reklama na Rádio 1.

0: Máme 11 hodin a 37 minut. Tohle je pozdní produkce legendárního producenta a zpěváka z Jamajky Lee Scratch Perryho, který by měl letos 90. narozeniny. A tak mu vyšel tady ten single Angels.
1: Kulturní servis.
0: Kterou spoluprodukoval Steve Marshall. A taky jsme slyšeli vokály

No a my už tady máme kulturní servis pro dnešní den 24. srpna, pondělí. Koncerty a tančírny. Můžete dneska zajít ve 20.00 do Jazz Doku na Lenku Novou.

film do kina, tak můžete jít třeba na Konec Oak Street od 19 hodin v Edison Film Hubu. Ve 21.15 Insidious jsou mezi námi. V kině pilotů od 18 hodin 40 minut veřejný prostor Františka Skály, ve 20.10 Odyssea. Letní kino u Keplera ve 20.30, ty jsi

To by bylo ke koncertům a filmům a u nás na Rádiu 1 můžete od 18 hodin poslouchat pořad Já se rád trýzním, v 19 hodin potom pořad CD Nonstop. Tentokrát je s deskou Dokusou od Coles. 20 hodin potom pořad Issues ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer pořad Teplý proud. Takže poslouchejte Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

hudebník ze Švédska Baba Steels, hudebník mnoha tváří, který chystá nový album, bude se jmenovat Totally a vyjde 16. října a my jsme si hráli stejnojmenou skladbu, která vyšla dva dny zpátky.

s vámi rozloučím tady tou jemnou skladbou Gentlewoman. Od producentky, skladatelky a hlavně vokalistky Cleo Soul, která ku příkladu působí i jako hlavní zpěvačka kapely Super.

kompletně tracklist na stránky Rádia 1 a večer pravděpodobně nasázím i písničky do playlistu, na který je tam taktéž odkaz. No a teď se můžete v celku výjimečně těšit na Pierra Urbana. A my se uslyšíme zase za týden v pondělí.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop,

0: Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Zdar? Tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.

Příjemné poledne od mikrofonu Rádia 1. Vás zdraví Pierre Urban. Zase po pár týdnech a začal jsem s Kurtem Weilem. Holiday OKW. Z jeho letošní desky Philadelphia's Been Good To Me. Doufám, že start týdne pro vás pohodový a budu se pokoušet tomu dát co nejlepší soundtrack. Sam Prekop, Practice Twice. Příjemný poslech vám přeju.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko sůn.
2: Vzpomínky na ty vraždy nejsou tak jasný jako ty ostatní vzpomínky, než jsem je zabil. Ty vzpomínky nejdou po pořadě. Byl jsem v takovém rauši.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Reklama na Radio 1.

hodně, hodně, hodně oblíbená skladba Once Around the Block, Badly Drawn Boy. Britský hudebník a skladba z jeho desky The Hour of Belvoir Beats. Rokuje vás naváže skvělá věc The Birds z desky Symbolism 84.

Kendra se na Rádio 1 a její nový single Give Myself to You. S podobným spiritem, ale s dost odlišnou hudbou. Katarzia, empatia se bude učit, akomatika bude následovat také s pozvánkou na její koncert, respektive křest nové desky, který proběhne 30. 9. v Paláci Akropolis. Tak srdečně zvu na Katarzia.

Overmono, kteří vydali teďkonc nové album, jmenuje se Pure Devotion, se ukázali také před pár dny v Brně na festivalu Popmese. Víme, že taky zavítají třeba do Prahy. Tahle ta věc se jmenuje Gamlingo, ještě předtím Fred Again s Latin Mafia a dalšíma lidma, kteří urodili skvělou desku během několika desítek hodin v jednom baráku. No a teď taky pozvánka k poslechu více takového ambientního alba od Luzin. Melting Days se jmenuje to nové album, samozřejmě na Ghostly International, skladba These Walls.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
9: Way Down We Go Tour 2027.
8: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak prosím pěkně, v rámci kulturního servisu vás pozvu na festivaly, do galerií a na nějaký další akce, samozřejmě k poslechu Rádia 1. Pojďme na to. Probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, ale v Hradci Králové. Probíhá také letní letná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze a v Brně probíhá Art Open festival umění ve veřejném prostoru. Pozvánka do galerii ve Veletržním paláci v Praze, Tusculum a na dalších místech v Praze i v Pardubicích probíhá bienále ve věci umění 2026 na Pražském hradě, na druhém nádvoří Obrazárna Pražského hradu, v Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope, v koleji 1 v Březnici, výstava Jaromíra 99, v Doxu, pak výstava Radky Bodčevič, Faust, galerie Rudolfinum má na programu výstavu s názvem Datas, v Kunsthále William Kentridge a Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichel, Dědictví krve. No a co se týká programu Rádia 1, tak od 18 hodin pořad Já se rád trýzním. Tak se jmenuje ten pořad. V 19 hodin CD Nonstop, Calls, Doku Soap, ve 20 hodin Ešus, 21 hodin Hudba za dobrou práci a 22 hodin Tepe.

Thea Sophia, její nový single, krát v češtině Léto. Pozvu vás taky na koncert, který nebude sice v Praze, ale v Berlíně. Teď konc 2. září Jeba, jedna z nejlepších zpěvaček na světě. Skladba, která se objevila na Drakeově desce. Skladba se nazývá Jeba's Heartbreak.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
4: Na konci světa.
3: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
4: Jsme blíž, než si myslíte.
3: Program a vstupenky na fifeli.cz.
4: Co je na konci světa?
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Reklama na Radio 1.

Crystallize My Tears, single z desky Cerulino od Danielle Arl. Spolupráce s francouzskou zpěvačkou umělkyní OK Lou. No teď ještě nový single Sega Bodega SLX. Projekt, by the way, Kiss Facilities se představí 30. září ve Fuchs. Tady v Praze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prasklina objekt navždy změní.
2: Zůstane křehký,
1: ale opravdový.
3: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: No tak pojď zabej!
10: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
9: Tak dobře.
10: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
11: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
10: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Reklama na Radio 1.

Glacier na Radio 1 skladba s názvem Home. Za 10 minut se budeme povídat o festivalu Vifich Ven s Davidem Zezulou. A ještě předtím novinka třeba od Sid, kterou můžete zdát z The Internet, kde taky působí třeba Steve Lacy. No samozřejmě z kolektivu od Future. Tohle skladba s názvem Anytime. Nová deska se jmenuje Bird.

0: 14 hodin přesně, vyšlo to úplně nádherně, končí track a my začínáme rozhovor. Já ve studiu Rádia 1 vítám Davida ze Zulu. Davide, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Pardon, já jsem začal tak jako hned tykat, ale
1: jo, to je dobře,
0: to tady tak na rádiu
1: jedná dobrý trošku. Den, ahoj, pro ty, kteří mají rádi, ahoj.
0: David vás pozve na festival Vifičmen, který probíhá kousíček od Uherského Hradiště. Posluchači Rádia 1 určitě Uherské Hradiště znají díky letní filmové škole, anebo díky besedě u Big Beatu, který je vlastně kousíček, že jo, taky. Ale vy to máte trošku na konci léta, ale za to je to velmi pestrý program. Nicméně hudební je asi to gro.
1: Jo, tak já to beru tak, že jsme v hudební stanici, takže jako určitě hudbu nechci opomenout, ale stejně bych možná radši řekl na začátek nějaký takový celkový kontext, možná pro někoho, kdo třeba vůbec netuší, o co jde. To kousek od Uherského Hradiště znamená Bílovice a my sídlíme vlastně na konci Bílovic v bývalém brownfieldu, který už nějakou dobu přetváříme v takový prostor, který vlastně je zároveň jako sídlo naší firmy, nevím vlastně teďka, jestli vůbec můžu říkat, o jakou firmu jde, můžu, no. Tak je to firma Egoe, která se zabývá designem ve venkovním prostoru v různých podobách, ale nebudu tady teďka dělat úplně reklamu na značku, ale důležité je, že to je vlastně sídlo firmy a zároveň je to vlastně i taková nějaká ideová platforma, na které my se snažíme vlastně ukazovat třeba to, co děláme, jak o tom přemýšlíme a akce Vifičmen, já se trošku chci obejít bez používání slova festival, protože my ten festival se snažíme vždycky nějak obcházet, takže to různě opisujeme třeba jako venkovní setkání a tato akce vlastně má právě trošku za cíl i otevřít ten prostor veřejnosti a ukázat vlastně, co se tam všechno odehrává a zároveň

0: Tak vy tady máte na programu víceméně hlavně kapely, který tady na Rádiu 1 hrajeme. Hmm. A mezi nimi jsou třeba Pragonion, Omsquare, Midi lidi a další. A na co všechno se můžou posluchači a posluchačky těšit v případě, že třeba bydlí v okolí a dorazili by na festival?
1: Tak my tam kromě těch jako klasických headlinerů budeme mít vlastně i třeba jako méně známá jména. 100% tam chceme udělat takový jako žánrový mix, to znamená, že se nevyhýbáme ani jako tvrdším věcem, takže tam třeba budou hrát Mind Mine, což je kapela vlastně, která ještě u nás nikde nevystoupila, je to v podstatě víceméně v kategorii metal. Pak tam budou třeba Vive, což je taky vlastně relativně jako tvrdá věc. Bude tam Sue třeba, což je taková jako teďka docela jako zajímavá věc, zajímavá interpretka, která teďka vlastně vystřelila během posledního období. Velice zajímavá. Budeme tam mít ale třeba taky Ivu Bitovou s Antonínem Fajtem, což je zrovna věc, která mě zajímá moc, protože já jsem vlastně Ivu Bitovou tak nějak ze zorného pole ztratil už před docela dlouhou dobou a vlastně mě samotného a myslím, že ne, mě jako zajímá, jak teďka vlastně pokračuje a co dělá. To si myslím, že bude hodně zajímavý. Pak tam ale budeme mít třeba i vystoupení z místní uherskohradiské ZUŠ Slovácko, což bude takový malý jazzový band, takový orchestr mladých, to tam taky přijde vlastně jako důležitá věc. Pak tam budeme mít Pudding paní Elvisovej, což je věc, která nám loni nevyšla, protože loni těsně před jejich vystoupením přišla úplně obrovská průtrž a my jsme z bezpečnostních důvodů museli to jejich vystoupení zrušit. Takže chudáci opravdu se nezahráli ani notu, takže jsme jim museli letos ten slot samozřejmě jako rádi nabídnout znova. Bude tam Rudíš Kružík s Ubánem, taky vlastně zajímavá věc. Takže snažíme se být jako pestří v tom, co nabízíme. Teres Frecerová, nebo tam bude Krupica Faja, což je taková jako místní lokální hudební performerka, velmi zajímavá osoba. Takže ten mix je různý, ten hudební, do toho se ještě snažíme dělat i jako věci spojené s hudbou, třeba ve formě workshopu, takže tam zveme letos poprvé knihovnu syntezátorů, což je věc, po které jsme dlouho toužili, tak nakonec se nám to povedlo domluvit a další věci.
0: Super, to je pravděpodobně ve spolupráci se Synth Library s Mary C.
1: Přesně tak.
0: S Borkem. Ještě jsem se chtěl zeptat samozřejmě na toho Kružíka, to je Petr Kružík z Prznic.
1: Je to tak.
0: Je to kytarista, mám pocit, že tam to někde z Beskyd pochází, ne?
1: Ano, pochází. My jsme všichni velice jako toužili potom tam uchvátit ještě jednou za život, že by se u nás zahráli Prznic, to není možný a myslím, že už asi ani nebude, bohužel. Takže bereme velice rádi za vděk touhletou alternativou, která ale vlastně alternativa není, to je vlastně skvělý projekt a díky tomu, že tam právě máme i rozhovory, scénické čtení a tyhle ty věci, tak nám to vlastně jako dramaturgicky přišlo jako skvělá volba.
0: No vy navazujete samozřejmě i na nějaký další žánry umělecký, bude tam Cirkla Putika, Spitfire Company, a nebo samozřejmě ty zmíněné debaty, Lucie Výborná, už tam možná je taky tak trošku každý rok, ne? No, navštěvuje častěji.
1: Jenom teda opravím ti, Spitfireři tam letos nebudou, bude tam Cirkla Putika, ale u Cirkla Putiky s představením Flash tam bude jedna vychytávka, která je extrémně neobvyklá, protože oni vlastně tuhle tu věc nedělají v podstatě vůbec mimo Prahu a to je speciální workshop s Cirkla Putikou. Takže na to bych chtěl opravdu jako důrazně upozornit, že to je jako mimořádná příležitost pro toho, kdo si chce zkusit workshop s Laputikou, tak má jedinečnou možnost, protože jinak mimo Prahu vlastně podle toho, co já jsem teda slyšel, tak to není možné. Potom tam vlastně v rámci těch hostů, které bude mít Lucie Výborná, budou zajímavé osobnosti, ale ještě než je vyjmenuju, tak se vrátím k té otázce. My, jak se snažíme o tu žánrovou pestrost, tak v podstatě ty rozhovory s Luckou Výbornou jsou naprosto nedílnou součástí tady toho eventu, tady toho našeho dvoudenního venkovního setkání a jsou v podstatě od prvního ročníku, to znamená teďka už je devátý. A ona nám vlastně pomohla tady tímhletím konceptem trošku jako líp definovat vlastně celou tu dramaturgii a celý ten koncept toho Vyfičven. A z mého pohledu to taky vlastně patří k tomu, kvůli čemu tam ty lidi vlastně za námi chodí. Letos bude mít hosty Josefa Kvasničku, bude tam Vica Krekeš, bude tam Jaroslav Rudiš a poslední jméno mě teďka vypadlo. Já si dneska vzpomenu, už to vím, Iva Bitová. Takže budou tam tihle čtyři extra zajímaví lidé a ta Lucie se vždycky snaží

0: se s nima jako bavit na témata, která nejsou úplně obvyklá, takže věřím, že to bude zajímavý i letos.
1: Vypadá to, že to je pro všechny generace. Přijde mi i asi díky vaší štědrosti firmy, která vlastně tenhle ten projekt pořádá, takže ta cena těch lístků je velice dostupná. Klidně to zmiňme.
0: Snažíme se.
1: Je to jako podle mě dost jako velký lákadlo, že i člověk si může fakt jako jakože dojet z dálky, aby se zúčastnil, protože se mu to stejně vyplatí.
0: Jo, tak jako vzhledem k tomu, jak jsem říkal na začátku, že my to trošku vnímáme, nebo máme to postavené trošku jako koncept takové pozvánky k nám domů, tak nechceme tu cenu mít nějak úplně jako extrémně vysokou. Je pravda, že je teda extrémně nízká v porovnání s tím, kolik stojí běžné kulturní akce tohoto typu, ale my za to zase dostáváme něco jiného. My tam vlastně máme možnost se s těma lidma potkávat, vzájemně se nějak jako inspirovat a vždycky tam načerpáme obrovské množství informací a podnětů, takže pro nás je to určitě fajn. Je to taková pozvánka, když někoho pozvete k sobě na návštěvu, tak taky neočekáváte, že bys vám za to zaplatil, ale samozřejmě třeba jako je fajn, když něco hezkého přinese, jo. Takže vlastně tohle je takový kompromis, který my zatím takhle máme a docela funguje. A co se týče dětí, tak děti jsou opravdu naše srdcovka. Dětský program je jako významnou součástí toho našeho eventu a těm dětem věnujeme vlastně obrovskou plochu od úplně malých děcek až po v podstatě teenagery. Těm jsme se vždycky věnovali spíš v oblasti nějakých jako venkovních sportovních aktivit a právě letos, jak už jsme zmiňovali tu Mary Sea, tak tam budou vlastně i věci, které si myslím, že už budou zajímat teenagery a nebude to nutně jenom jako nějaká pohybová aktivita a jinak se většinou to všechno točí kolem nějakých kreativních dílen, výtvarných dílen a podobně. Bude tam prostě defranta, pájení, bude tam zlínská robota, prostě strašné množství různých zajímavých workshopů a dílen pro děcka. Nemůžu nezmínit jako naši domácí výtvarnou polepšovnu, což je taková platforma, kterou my tam si jako už léta hýčkáme a v podstatě během celého roku máme spoustu frekventantů, jak z řad prostě malých děcek, tak i třeba jejich rodičů a jsou tam různé typy výtvarných kurzů.
1: Taký makrovský taky hodně. No, ale nezmínili jsme možná teda cenu těch vstupenek.
0: To klidně zmiňte, to je jo, myslím, docela senzace.
1: Je to senzace. Tak, je to sleva. 649 korun, myslím si, že je to super na celý festival. To nejdůležitější, kdy to probíhá, a ještě zmíníme určitě, že to jsou teda ty Bílovice.
0: Jsou to Bílovice, číslo popisné 519, je to 28. a 29. srpna, což je tento pátek a tato sobota.
1: Tak jo, Davide, díky moc krát, že jsi udělal čas, že jsi pozval posluchače, posluchačky. Držíme palce, ať to dobře dopadne.
0: Děkujeme.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko sůn.
2: Přechází chodbu, když v tom rázem zastaví. Zdá se, že od záchodu do obýváku vede pěšinka z krve. V domě je ticho.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
5: No tak pojď zabej!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Olvinu.
13: Reklama na Radio 1.

Kobe Say a jeho verze skladby Kiss from a Rose od Seala. Pozvu vás teď konc na koncert, který se odehraje v Čelákovicích v krásný funkcionalistický vile Volman. A za mě ještě možná víc než Tugendhat, každopádně je to kousíček za Prahou a v neděli tam děláme koncert, kde vystoupí klavírista, multiinstrumentalista, ale tentokrát klavírní solo Chalupského, Václava Chalupského. Tohle je skladba, která vyšla i na kompilaci Moderna, která představuje současné hudebníky z moderní klasiky, z neoklasiky, ambientu a tak podobně. Zahrou tam taky i svůj piano ambient set, takže se na vás moc těšíme, pokud byste si chtěli udělat výlet do téhletý krásné vily. Tohle neděli od 19 hodin. A zároveň se s vámi rozloučím, díky moc za poslech. Tracklist za malý okamžik complete na rádiu 1.cz/PR Urban. Mějte se krásně, se vám daří.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Reklama na Radio 1.

Opening Night, skladba, která otevírá charitativní album Help 2, kterou vydala organizace War Child, a hráli samozřejmě Arctic Monkeys. Příjemné odpoledne vám ze všech frekvencí Rádia 1 přeje Jana Ješková. Máme pondělní odpoledne, svátek slaví Bartoloměj. To jen pro ty, kteří se ještě dnes nestihli zorientovat v čase, prostoru a podobně. Dneska nás nečeká žádný rozhovor ani žádná soutěž, takže jen a jen hudba, třeba teď irská kapela Sprints a jejich skladba Something's Gonna Happen. There's a wave breaking just beneath the brim. And as the clock towers over my existence, I can feel the voices caving in. And do you ever feel like something's gonna happen? You can taste it, you have earned it, it is yours. But the world

0: poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.
2: No a po hrozněvaných ženách, to znamená zpěvačce Karle ze skupiny Prince a zpěvačce, která si říká Květach a které s její novou skladbou vydatně pomohly past. Ta skladba se jmenuje Přesila a najdete ji i v novinkách ve Velké sedmě, zítra, možná už v hlavním žebříčku. Tak je tady nový kousek od Afghan Wigs, skladba Memphis, Texas z jejich nejnovější deska.

0: jedno.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.

Tak já vím, že Grega Dulyho jsme poslouchali před chvílí s tou novinkou od Afghan Whigs, ale hned jsem si vzpomněla na už 18 let starý společný projekt Grega Dulyho a Marka Langana, The Gutter Twins, jejich album Saturnalia, tak to byla skladba Idle Hands z něj. No a než se pustíme do nějaké mladší hudby, tak ještě jedni dinosauři. Máme tuhletu skladbu v hitparádových novinkách, jestli se nepletu, Blood Spilled a Blonde Redhead.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
3: A kartou, prosím. Děkuju. Děkuju.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tohle byla pozvánka na letošní Shotgun, na který jste byli před chvíli zvaní v rámci kulturního léta tady toho našeho rádia. Holandská umělkyně Tessa Torsink, známější asi jako Absemi. To nebyla úplně taneční věc, a protože Shotgun Festival je prezentovaný především jako taneční událost, tak si dáme něco tanečního. Třeba jeden z kousků z letošní desky umělkyně, která na Shotgunu nebude, aby se někdo nespletl, ale ta deska stojí za poslech. Sudan Archives a její BPM.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Reklama na Radio 1.

Co jiného nasadit do letní československé hitparády než skladbu s názvem Léto je král? To byla Kuťa, tedy Markéta Lisa z Midi lidí. A zase k té mladší věkové kategorii umělců Lauren Oder a její letošní hitovka je

Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit pět nových kousků hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Shallow Hits se jmenuje letošní album londýnské skupiny Ebb. Tahle ta skladba má název Side On, no a předpokládám, že naživo zazní i 13. prosince v Davidské klubovně, kam by Ebb měli zavítat. Přijďte se podívat. Pevně věřím, že jednou k nám do Prahy zavítají i generačně mnohem starší, ale stále skvělí Fujiya and Miyagi z Brightonu. Taky chystají na konec října novou desku. Tohle to je první single z ní Lowest Common Denominator.

0: Kulturní servis.
1: Tak máme malý kousek po čtvrt na pět a je tady kratičký přehled kulturních aktivit, kterých se můžete zúčastnit dnes večer, tedy dnes v pondělí 24. srpna. V Jazzdoku na vás čeká od 8 hodin Lenka Nová a v klubovně Povaleč od 19.30 skupina Beer. To by bylo všechno z nabídky koncertů a tančíren a pojďme na kina. Edison Film Hub, 19. hodina, konec Oak Street, 21.15, Insidious jsou mezi námi. Kino pilotů, 18.40, veřejný prostor Františka Skály, 20.10, Odyssea. A ještě letní kino u Keplera, 20.30, Ty jsi vesmír. Na Rádiu 1 vás čeká v 18 hodin pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin v rámci CD Non-stop Coles a album Doku Soap. Ve 20 hodin začne pořad Eshus. V 21 můžete poslouchat hudbu za dobrou práci a od 22.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Teplo z whisky se mu rozlévá hrudníkem. Jediná věc, která mu poskytuje nějaké zdání úlevy. Jenže on a manželka potřebují něco nového. Něco vzrušujícího. A potřebují to hned.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
4: Way Down We Go Tour 2027.
3: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.

You're Gonna Need a Little Music, název skladby, název alba letošního alba skupiny Yard Act z Leedsu. No a my se tak trošku vrátíme k Velké sedmě na čtvrtém místě v československé hitparádě. Rádia 1 je aktuálně skupina Lajky se skladbou Muž, který se nerad skloňoval, ale na jejich nové desce, tak tady jsme naposledy zajímavých kousků. Celá spousta. Tenhle ten se jmenuje Stavebko.

0: Dark Steel Bands, skladba, která otevírá úplně nové album Lori Weyers nazvané Temple Songs. Celé je takto krásně klidné.
1: Rádio 1, Rádio 1. Tam plus. Celoplošný digitál do vašich uší.
2: Digitální rádio.
1: Rádio 1, Dab plus. Celoplošně.
2: Dab plus.

0: a já se válím po žíněnce jako Penner.
1: Power Ranger, to je doktor Římsa, který na festivalu v Banátu nejen vystoupil a sklidil úspěch, ale také opravil místním čerpadlo. Takové věci se tam dějou. A v Eibenthalu vystoupili i mutanti, co hledají východisko, tak si dáme jejich kazeťák.

0: Feťák. Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fifily. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
2: Jsme blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifily.cz.
2: Co je na konci světa?
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Reklama na Radio 1.

Tak po newyorském projektu Channel Beats a skladbě Song for Messenger to byly Of Montreal, jejich aktuální deska, skladba Lacan in the Family. No a s podobně vypjatým hlasovým projevem je tady norský písničkář Sondre Lerche, který teď vydal novou desku Acrobats. A zní je i tahleta skladba Drive Me Away from You.

0: Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: The Radiator, bristolští Get Down Services už mají venku celou velmi vtipnou desku Massive Champion, poslechněte si. No a na podobné téma o radiátoru, topení a podobně, Petr Kolárčik a jeho majitel.

Tak tolik londýnští Lex a skladba See No Evil z jejich loňské desky. No a zase přepneme z Londýna domů. Dneska to tak přeskakuju z Anglie do Prahy. Ještě jedna věc, která nevím, jestli zazněla na festivalu Banát, protože já jsem tam letos nebyla a je mi to moc líto, protože vím, že spolu vystoupili Bára Zmeková a Lenka Dusilová tak jako v téhleté

CD Nonstop. Za indie popovým projektem Kous najdeme už více než dekádu polské duo Katarzyna Kowalczyk a Lukáš Rozmyslovský. Jejich druhé album Doku Soap vyšlo v roce 2020 pro prestižní label Play the Game Sam a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

punk rock loser Viagra Boys na svém albu Cave World z roku 2022. No a přišel čas se rozloučit. Ještě tady ode mě jeden kousek, Seven Screws od Einstürzende Neubauten, Neubauten, pak ještě jedny a pak už trýznivý pořad. Těším se na slyšenou za 14 dní.

Erde. Ich gehe rückwärts in meinen eigenen Spuren.

0: ever knew.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem zas.
2: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

umaštěným sklem, zas uvidím jen, jak hluboko jsem ponořen. Včera jsem zabil svoji lásku, byla mi nevěrná s chlapem, co chodí doma

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.
3: Já se rád trýzním.

0: Hello, posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním, u mikrofonu vás zdraví Andrej, and nejsem tady sám, překvapivě.
1: Hello, hello.
0: Blíž k mikrofonu, plsky.
1: Hello, hello.
0: Je tady se mnou moje spolužečka, kámoška, meme creatorka, která se mnou, teď už to asi můžem říct, která se mnou měla meme stránku, populární na Instagramu.
1: Mě už nevyhodí.
0: Tereza Brejšová, dámy a pánové.
1: Zdravím, zdravím.
0: Jak se máme?
1: Mám se skvěle, spala jsem na dnešek 3 hodiny, nemohla jsem dospat.
0: Ještě blíž k mikrofonu, plz.
1: Nemohla jsem dospat.
0: Hele, ale jak to jde krásně.
1: Je to výborně.
0: Slyšeli jste Charlie XCX, slyšeli jste Adélu, again.
1: Jak moc si pety, že nepřijede do Česka a na Slovensko?
0: Přesně proto jsem to pustil, protože jsem extrémně pety, tak jak to zní v jednom z džinglů. Ještě blíž k mikráku, plz.
1: Já se neslyším.
0: Oh.
1: Děkuju.
0: To vyřešíme v dalším vstupu, ještě v rychlosti. Pokud když tady jsem, tak se prostě něco to fuck up ne. I love that for me. Ještě řekni v rychlosti, co je tvůj teďkonc oblíbený memík.
1: Hele, asi teďkonc jsem žila v offlineu docela dost dlouho. A mimo memíky.
0: Jesus.
1: Ani si mě nezásoboval.
0: Protože jsi přestala reagovat na všechny ty TikToky, co
1: protože
0: jsem
1: ti pošlil. Protože mi jich pošleš 200 za den. To.
0: Můj oblíbený mím teďkonc. I love it. Terka to neznala, já jsem to musel teď zrychle jako v rychlosti převyprávět, ale v nějaký americký, obviously kde jinde, tak v nějakém americkém teleshoppingu teď nabízeli nějaký paruky a ta moderátorka, která nabízela tu, která jako inzerovala tu, nebo jako prostě mluvila o tom, jak Horst Fuchs, že jo, o té paruce, co jako lidi koupěj. Tak stála zády jako ke kameře a ukazovala, co všechno ta paruka umí a chtěla říct, že ta paruka dělá hezký blowout, což
1: je foukaná.
0: Foukaná, thank you. Tak místo toho řekla, že to dělá hezký blowjob a...
1: To není foukaná.
0: Well. A internet se tím teďkon strašně baví, jakože ta moderátorka teďkon byla i různě po nějakých jako amerických talk shows, těch jako velkých, jakože Jimmy Kimmel, myslím, nebo Jimmy Fallon, asi furt tyhle ty dva pletu. A ty paruky se vyprodaly, takže vlastně i špatná reklama je dobrá reklama.
1: Stonks?
0: Stonks. No,

Dobrý, my jdeme dál. Já teď spustím jeden banger, který jsem objevil nedávno, kde jinde jdeš na TikToku, od kapely Moonvine, a ten song se jmenuje Catch Me If You Can, tak Catch Us If You Can.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním. Nám právě dohráli skladby od kapely Moonvine a Renaissance Strom, I guess, a její song Here I Am, který můžete znát z ikonického filmu
1: popkulturního dědictví našeho mládí.
0: Camp Rock. My jsme zrovna teďkonc rekreatovali takový obrovský mým, takový trend, který kolem tohohle songu vzniknul, a vlastně šlo o to, že v tom refrénu, v tom původním filmu, tak tady Renee něco, tak, tak ona hraje na kytaru, jakoby, ale ta kytara není zapojená. A lidi to začali jako rekreatovat, že vzali nejvíce random prostě jako předmět a začali se natáčet jakoby na tuhle tu písničku. Jakože já nevím, třeba vzali prostě dveře nebo plot, nebo prostě jako kytku, něco takovýhodle. Chytla se toho samotná i jako Demi Lovato, která v tomhle filmu hrála, že jo, hlavní roli. Tak ta taky prostě natočila nějaký trend na tohleto.
1: Ne, nějakou měla, žirafu, nějakou sobu,
0: no, nějakou kočku nebo něco takovýhodle. Teď tady paní se potom k tomu nějak vyjádřila, že jí to jak štve, že jako všichni šikanují kvůli tomu, ale I love Camp Rock.
1: Camp Rock.
0: Girl, vážně si teď konc dělala tu sestavu?
1: Jo.
0: Dej si ten mikrák plus blíž.
1: Samozřejmě.
0: Ještě blíž.
1: To je jeden z nejkrunčnějších momentů
0: That's
1: toho
0: perfect.
1: Filmu.
0: That's perfect. Teď konc běží ta trojka, ne nějak?
1: Hele, včera to bylo na Disney Channelu.
0: Ale všichni na to nějak nadávají kvůli tako, že tam byli všichni moc jako sober, takže ten film je strašný cringe, jakože to...
1: Zkusili to jinak a nevyšlo to.
0: Málo kdo to ví, ale vlastně když vycházely ty naše dětské filmy jako Camp Rock 1 tak, a Camp Rock 2, tak vlastně celý štáb a celý herecký obsazení během toho natáčení byly jako...
1: Pod vlivem.
0: Brutálně pod vlivem, a teď zpětně, když se na to člověk podívá, tak je to dost poznat. And I love it. Anyway, my tady máme písničku na přání pro tebe od tvojí Faith Girlie, Phoebe Bridgers,
1: která vydala teď nový album minulý týden.
0: Did you like it?
1: Yep.
0: Ok, tak si dáme song z nového alba Lost Weekend.

0: jedno.
1: Hola, buenos días, señoras y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
2: Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a divadlo bratří Formanů.
1: Ano, ano, Katarín, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
2: Čtyři představení, první víkend v září. Více informací i další program na
1: www.loďtajemství.cz.
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním. Nám právě dohrála Rebecca Black a její song Friday, kterým nás trýznila tak třeba 40 let zpátky, nebo já nevím, jak je ten song starý. Já jsem ten song teď slyšel poprvé v životě, takže jestli jste to slyšeli teď poprvé, tak jsme si teď jako trýznili společně.
1: Není zač.
0: Ty jsi o něj řekla.
1: Nemusíš mi takhle expouzovat.
0: Blame Tereza, vždycky za všem hledej Terezu. A my jsme se teď zbavili mezi tím, co běžely reklamy a tyhle ty skvělý songy, tak jsem se tě ptal na tvůj jako nejoblíbenější popkulturní moment ever. Which one is it?
1: Hele, je to všechno, co se týká rodiny Štikových a pořadu Štiky.
0: Girl.
1: A drží se mě to už od maturity. Provádělo mě to mým obdobím, kdy jsem maturovala a v televizi zrovna běžely Štiky a od té doby si to pouštím jako každý rok aspoň jednou.
0: Hele, ale než jsme zapli mikrák, tak si mluvila o tom, že chceš mluvit o Wicked Press Tour.
1: A ty protože mě to děsí.
0: Ty jsi na mě teď půlapla takový Expelliarmus, kámo, že jako miluju Štiky, viděl jsem je třeba 10krát. Moje matka odmítá se mnou na to koukat, vydržela asi 4 díly, takže mami, doženem to.
1: Mojí mámu vyhejtovala Monika Štiková.
0: Oh shit.
1: Oh shit.
0: Oh, what a time to be alive. jak jako mohla jako tvojí mámu vyhejtit Monika Štiková?
1: Prosím tě.
0: Oh my god, si teď připadám jako Agáta.
1: Hele, Monika zrovna dávala na storíčka něco, jak je hrozně jako v pohodě. A hodně nebyla v pohodě. A máma jí napsala něco, jakože...
0: Moniko, je ti něco.
1: Moniko, a proč je řešíte? Tak Monika řekla, namluvila mojí mámě hlasovky, několik hlasovek. O tom, že neřešit takovýhle věci může jako možná tak moje máma. Ale že Monika je někdo. A takže ona to řešit musí.
0: Jo, předělobka coming soon.
1: Já doufám, že ne, to už,
0: já taky
1: to
0: doufám,
1: už je dlouho. Ale kdo to může říct tohle s tou? Asi hodně lidí.
0: Well, yeah. Jestli fakt chcete skvělý jako bizárek.
1: Hele, 8 to, dílů.
0: 10.
1: 10, promiň. No, kde, no.
0: 10 bez cenzury, jedině a jako zabavíte se, jakože Kardashians could never, to jsou vlastně takový jako český Kardashianky.
1: Vlastně jo, i to, jak se staly víceméně slavnýma, tak je tam jako jistá paralela.
0: Girl, jakoby denní vysílání, jo. Další song je od jedné české kapely, kterou poznáte v momentě, kdy ten song pustíme a je to takový jako shoutout naším skvělým feláčkům, se kterými tenhle ten song máme spojený, takže shoutout Katedra Arts Managementu.
1: Ooh.
0: Let's go.

0: Andrej.
1: Andy.
2: Andy.
1: Andy.
2: Andy.
1: Andy.
3: Andy. Andy.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním, u mikrofonu pořád Andrej a pořád je tady se mnou Terka, nebo Tereza, nebo SU, co chceš?
1: Mně to je jedno.
0: A je tady s náma a mně to je jedno. Dohráli Bert and Friends a dohrála Zaylia Banks. Very specific člověk, paní, která měla jako víc beefu v životě než jako hitu.
1: Zhruba rok a půl zpátky měla velký beef s Prahou, kde ji pronásledovali nějaký stvůry, který z nich chtěli vysát krev a tak.
0: Byli to neandertáci.
1: Po mě toho bylo víc.
0: Který chtěli její periodu, prej. To napsala na Twitter. Anyway, jakože já jsem chvíli přemýšlel nad svým jako podnikatelským záměrem a bylo by to, že bych jako vzal všechny starý jako tweety od Azalea Banks a vydal to jako knižně.
1: Kdo by to chtěl?
0: Everyone. To by byl sellout. Jako literatura on flík, jakože Azalea Banks je jako strašně jako trošku jako, jak to říct, jako slušně, trošku jako hloupý člověk a nemá úplně jakože good názory a neumí jako třeba přijít na koncert dřív než jako 3 hodiny potom, co jako začal.
1: Andrej, ty jsi docela jí spirit animal, ale takhle by to vypadalo, kdyby si ty byl hudebník.
0: Jakože bych.
1: Že by si přišel 3 hodiny pozdě.
0: Bez komentáře. Možná je na každém šprochu pravdy trochu, ale...
1: No tamhle je hodně pravdy.
0: Girl. No co? Anyway, tohle je možná náš už jako poslední vstup, nebo já nevím, podle toho jak... Ne, ještě ne. Takže teďkon se ti ještě zeptám na jednu věc. Ne na štiky, ale na ty Wicked. Co tě na tom tak děsí?
1: Úplně všechno.
0: So outspoken.
1: Já jsem tak ráda, že už je to za náma. Snad.
0: Not now, helicopter. To je jediný, co znám. Jediný, co znám, je tohle a to, když, ježiš, jak on se jmenuje? Ne Ariana, ale ta druhá.
1: Ta druhá paní. Nevím.
0: Cynthia?
1: Jo,
0: Cynthia Erivo. Golden Brain, tak její security moment, kdy ochránila Arianu před nějakým divným fanouškem. To jsou 2 momenty, které jako z toho já znám, ale ty memes na to jsou všude, no. Že jako furt brečeli na těch interviews a...
1: Já se na to snažím zapomenout.
0: Lidi spekulovali o tom, co se to tam vlastně dělo na tom natáčení, ale je to...
1: Jsou věci, které nechci vědět.
0: Je to Wicked.
1: Tohle je jedna z nich.
0: Wow. No, my teďkonc budeme emo, edgy, smutní. Já jsem teďkonc, na mě teďkonc nedávno vyskakovaly takový jako hodně memes typu, jakože je ti prostě 12, 13 a prostě jedeš v autě a chceš si prostě romantizovat tu cestu, ale tví rodiče prostě poslouchají v autě Dance Monkey nebo podobný, jako tímhle těm já vás trýzit nebudu. A to je jako podkresová jako skladba, která k tomu je prostě This One. A podle mě všichni znáte a je to prostě strašný banger.

0: Yes, teďka jsme byli strašně moc emo, deep, edgy a já nevím, co všechno ještě.
1: Zazpomínali jsme na naše teen léta.
0: Přesně tak, to byly banger léta. It was a long time ago.
1: Jakoko?
0: Jsem strašně rád, že jsem si tě sem pozval, jakože tady age shaming.
1: Bylo mi ctí.
0: Well, actually mě taky. tohle je od nás už fakt všechno. Já ti moc děkuju, že jsi přišla.
1: Já ti děkuji za pozvání.
0: Jako moc si toho neřekla, viď, což je u tebe neobvyklé, protože většinou jako nepustíš lidi ke slovu.
1: To není.
0: Ale to je tím, že jsi byla shy. Jsi byla taková shy girl dneska.
1: Bylo to moje poprvé.
0: Pardon, my se známe už skoro 9 let, takže tyhle ty džungy. Je nám 15. Já pustím ještě jeden nostalgia bait, nebo nostalgia song, než se s váma rozloučím úplně. Nebo vlastně potom, co se s váma rozloučím úplně, já nevím. No, dobrý, anyway, čau.
1: Ahoj.

0: já se rád trýzním.
1: Reklama Rádia 1.
2: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: No tak pojď zapel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s polským indie popovým duem Coles, a bude znít jejich druhé album Doku Soap, které vyšlo už na prestižní značce Play the Game Sam, a to v roce 2020. My si nabízíme tohleto polské elektronické indie pop duo Coles v CD Nonstopu v souvislosti právě s jejich celá novým už čtvrtým albem s názvem Magia, které vyšlo teďka v létě. Každopádně tohleto polské duo tvoří už od roku 2014 zpěvačka Katarzyna Kowalczyk a také multiinstrumentalista Lukáš Rozmyslovský. Kapela pochází ze Slezska, které přímo inspiroval název kapely odkazující na tamní uhelné doly. V jejich tvorbě unikátně propojí žánry jako dream pop, chill wave, glitch hop nebo cloud rap, to vše s elektronickými podklady, ale ty jejich začátky, musím říct, byly více ještě folkově laděné s prvky dream popu a samozřejmě elektroniky. Kapela se objevuje v roce 2014 poté, co se seznámila na internetu, a vydávají své debutové EPčko s názvem Homework, které kapelu Coles poprvé proslavilo na internetu. O 3 roky později pak nahrávají svůj dlouhohrající debut Tamagotchi. Tohleto první album vychází v roce 2017 ještě na polské indie značce Agora a kombinuje už melancholický dream popový zvuk s moderní elektronikou, a deska, jak se jim přiznávají, hodně inspirovaná estetikou 90. let. O 2 roky později se duo Coles navrací více temnější a experimentálnějším počinem EPčkem Klan. Na němž duo výrazně implementovalo prvky také cloud rapu a vůbec těch hiphopových vlivů. Přizvalo si na spolupráci také různé polské rapery. No a vy dnes uslyšíte jejich druhou studiovou desku s názvem Doku Soap, kterou už vydala také prestižní belgická značka Play the Game Sam, která má pobočku i v Polsku. A z tohohle alba si můžete pamatovat single s názvem Sleepwalker, který vyšel už před vydáním desky rok dříve v roce 2019, či další hitovku Perils. Každopádně tato druhá deska Doku Soap posunula zvuk kapely Coles směrem více k takovému avantgardnějšímu popu a ambientu, či glitch hopu. Skvělé album, které využívá také vlivy tenkrát už pitch shiftingu, změny hlasu a také dalších elektronických výmožeností. Ostatně uslyšíte za chviličku. No a o 2 roky později pak se Coles navrací EPčkem Rewal, koncepční minialbem pojmenovaném po polském přímořském letovisku Reval, které tentokrát je odlehčenější a kombinuje nostalgické letní melodie s melancholickou lo-fi elektronikou. No a jejich pak třetí studiové album najdete v jejich diskografii v roce 2024. To byla deska Sanatorium, ve které kapela Coles pokračuje v ohledávání těch snových psychedelických elektronických textur s propracovanou produkcí a dalšími hostujícími umělci. Deska nabízí celkově 14 nahrávek, tentokrát pojmenované přímo v polštině, a ze singlu si můžete odsud pamatovat třeba tracky jako Placa či Nový Švět. Každopádně my si připomínáme tohleto polské zajímavé elektronické indie popové duo, hlavně v souvislosti týká se jich albovým návratem, který přišel v podobě desky Magia v červnu letošního roku. Deska opět vychází na značce Play the Game Sam a vy na ní najdete spolupráci tentokrát se zpěvačkou producentkou Molina, také dále Kašiou Linz či projektem Bobkovsky. A z desky vyšly singly s těmito hosty jako Traces či Fanga. Celkově 13 skladeb, kde najdete opět hypnotický snový pop kombinovaný s experimentální elektronikou. Ostatně mohli jste slyšet na festivalu Hell Yes na Helštíně letos v červnu. Teď už polské duo Coles na své druhé desce z roku 2020 pro značku Play the Game Sam albu Doku Soap, a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1, ať už jste kdekoliv. Přeje strýček Míša, jako každé pondělí spolu strávíme 2 hodiny mezi 8 a 10. Hodina první bude cestovací, jako vždy, a tentokrát se vypravíme, je to Asie, ale to je ta daleká Asie, že jo, si myslím. A hodina druhá bude věnována především hudbě, něco vám do toho, dneska jsem si, no ale to vám řeknu až potom, já jsem mám teďka rozhrkaný v hlavě, protože jsme se tady s mými Ešusovými hosty bavili o politice, taky mimo jiné, a to mě vždycky tak vytočí, že mám potom v hlavě víry. Tak snad se uklidím do té hudby za dobrou práci. Tak tedy strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer ještě jednou vám ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a dovolte mi, abych ve studiu uvítal mé dva hosty. Já začnu u Pavla. Pavle, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A pak Petr. Dobrý večer, Petře.
2: Dobrý večer tobě, Pavlovi, ale jsme přijeli, ale samozřejmě všem posluchačům a hlavně Péťo a Ivece.
0: Tak.
1: Tak já musím pozdravit taky teda Viktorku a Krištofa. Takže děti jsou pozdravený a myslím, že můžeme začít.
0: A manželky ještě ne.
1: Manželky jsou velký, ty by to zvládli.
2: Aby jsme tady hodinu nezdravili. Nechtěli jako omezovat
0: ten čas tady. Nebudu se do těch rodinných věcí zapojit.
2: Ale ty děti jsme museli, jinak bychom tady mohli sedět do rána, to by jsme nemohli domů zase.
0: Pavla jsem uvedl jako prvního, protože jsem Pavla našel na Instagramu, kde zveřejňuje fotografie a příběhy z cest a Petr je spolucestovatel, nebo jak to máte?
2: No,
0: vy jste tam byli tři ještě, že jo?
2: My jsme takový namíchaný, ale s Pavlem asi jsme jakoby ta jádro. Nejvěrnější dvojice, když to jo. Tak vezmu. Jsme kamarádi, spolucestovatelé, takhle se to dá říct.
0: Jo, a znáte se od dětství už ze školky, nebo?
1: Ze školy, no.
2: Ze školy.
1: Od první třídy. A pak jsme jako mysleli, že bychom někam jeli se podívat a jelikož většinou je dobrý nejet ve dvou, nebo jsme tak jako vychytali se, že by bylo lepší být tři, tak jsme se tak jako dohodli, že pojedeme tři a od té doby tak nějak ne úplně 100%, ale dost často jezdíme právě tři. A když jsme si měli vybrat nějaký název, aby to nebylo tak dlouhý ty dvě jména, tak jsme si začali říkat Tripel, protože jsme jako tři a ještě k tomu jsme byli vlastně dva Petrové a Petr, co jsme začali cestovat, pak se přidal Lukáš Láďa, takže jsme to tak jako museli nějak vymyslet, nějaký nový slovo vymyslet.
2: A to tak postupně vzniklo, no.
0: A tím jsme se dostali k tomu, že to je vlastně váš profil jak na Facebooku, tak na Instagramu, že jo?
1: Jo.
0: Tripel a stránky www.tripel.cz.
1: Ano, ano.
0: A tam, když se podíváte, tak můžete dneska sledovat i obrázky z té cesty, protože my si budeme povídat o Malajzii.
1: Ano.
0: To byla poslední cesta, nebo?
1: Nebyla poslední, byla, dá se říct, no úplně ne, bylo to tak 2 roky, 3 roky.
2: 2023, tuším, ano. Tak předposlední by se dalo říct asi, no. A podle, ne, předposlední.
0: Podle čeho se vybíráte cesty?
2: Na to je nejlepší Pavel, protože Pavel ten chrlí nápady, ten vždycky přijde, kam by to bylo hezký a podobně. A my o tom diskutujeme, hlavně když jedeme na přednášky, tak někdy je cesta dlouhá, takže povídáme o tom, co by bylo dobrý, co ne. A já mu to tak jako trošku asi filtruju. A pak teda jako se to dostává k té realitě, co by třeba mohlo dopadnout, co ne. No a ono to nějak vykrystalizuje vždycky.
1: A já tě musím pochválit, že jsi dobře vybral, že jsi s nás pozval, protože my hodně rádi mluvíme o jídle. A v těch tvých předchozích, co jsme poslouchali, Ešusech, tak se dost často stávalo, že to jídlo bylo až to druhý. A u nás je to dost často na prvním místě, že i kolikrát to cestování začíná tím, že si dáme někde dobré jídlo a chceme ochutnat jako na tom reálném místě.
0: Měl jsem tu chlapce, který jezdí za pivem. A ty měli teda, to byla opravdu přehlídka piv. Jo. A ty pily i úplně exotické věci, což předpokládám, že vy jste taky jedli asi.
1: My nebo já teda. Petr už se tady směje, co všechno s ním, já s ním jako fakt všechno.
2: Pavel s ním všechno, jenom nemá rád listový těsto, tuším, to je asi jediný, co nemusí.
1: No ale a bulgur nemusím.
2: Ale jinak samozřejmě to jsou pak takové bizarnosti, jako třeba v jeho východní Asii, konkrétně v Laosu. Pavel prostě tam viděl v takový míse takovou nechutnost pro mě, ale říkal, co to je? No, byly to kozí střeva, říkal, to si musím

0: jezdce, který tam byl nedávno a místně ho pozvali právě na tuhle kozu. Takže...
1: No, když nám dali na stůl ještě takovou mísu, kde byl asi milion párátek, tak jsem říkal, tyhle jako... co byl mnou, no, pak jsme byli šťastní, protože jedeš obou ruč, aby si ještě udal to kozu z těch zubů, jako jo. No tak Malajzie, nebo takhle podle čeho se vybíráte, Pavel prostě vybírá a vy ho regulujete, kam no, se bojíte? Nebo...
0: No jo, Pavel je prostě studnice nápadů na ty cesty a to korigování, nebo takový to debatění, spíš to není korigování, to nemůžu takhle říct, takový to debatění, Pavel i testuje mě, co bych byl ochotnej, kam bych byl ochotnej,
1: co vydržíš ještě,
0: a třeba jo. Mě jako i láme, jo, takže...
2: A člověk už to má tak jako v hlavě, už ví teda, že ženy, my jsme teda Eliška a Verča, jako co tak jako zkousnou, a člověk ví tak jako v zaměstnání, kolik a kdy si může vzít dovolenou, a když už tam mám jako tady to vyfiltrovaný, tak jdu za Petrem a řeknu jednu věc, a když vidím, že se jako mi naklání jiným stranou, tak třeba přesunem, jo, takový jako přesun jako blízké, jo, když ne Gruzie, tak Arménie, a protože Irán je moc jižně a tak, takže pak vždycky se k něčemu jako dostaneme. A tady třeba ta Malajzie vlastně vznikla tím, že já jsem dceři před spaním čet o orangutanech a říkal jsem si, to by bylo super jako vidět je jako naživo. No a pak samozřejmě to jídlo. To, jako nasi goreng, který si můžete dát tady na spousta způsobů, každý udělá jinak, samozřejmě i na tom ostrově Borneo ochutná jinak, tak to byl jako další takovej tahák, co jsme chtěli ochutnat. Navíc o Malajzii se říká, že tam jak se místí vlastně ty tajský vlivy, malajský a domorodý a čínský hodně, tak tam člověk může vlastně jeden den po každý chutnat jiný jídlo a vlastně vždycky je to autentický.
0: No, je pravda, Borneo zrovna konkrétně, tak to je už jenom, když se to řekne, tak to je lákadlo samo o sobě. A já mám vždycky rád, když je tam zelená příroda a upřednostňuji víc tu přírodu před nějakým betonovým městem, takže jako to Borneo, to Pavlovi zase asi, jak si vzpomínám, nedalo moc práce, aby nějak přemlouval.
1: Jo, tak já už jsem si to tady našel všechno a můžeme... se do toho pustit nějak nasi goreng. Já ho znám jenom tady od nás, jo. A chutnáme ještě. Pak je bami goreng, že jo, s nudlema.
2: Jasně, tak těch variant je tam víc. Někdy se tam dá kuře, někdy se tam dá kuře i s kostma. Docela dost často. To, když šlo, tak jsme se toho rádi vyhnuli, protože zase takový mezery mezi zubama nemáme, my jsme to filtrovali, ještě když to bylo v polívce. To jako nevím, kdo tohle vymyslel.
0: Tak je to jednoduchý na tu přípravu, že jo? Oni vezmou sekáček, rozsekají to do toho a oni jsou na to zvyklí. Pro nás to je trošku netradiční, no.
1: To nemusíš jezdit daleko, já jsem tohle zažil s králíkem ve Španělsku, ve vnitrozemí nějaký vesnici. Viděl jsem na jídelníčku konechýto, našel jsem si to králíček, tam do toho jdu.
0: Rozmydlenej.
1: No ty, když jsem narazil na zuby a na tu oční jamku, jo. Tak to už jsem měl půlku skenzenout.
2: Jo, ale to, třeba v Maroku jsem si dali oči a uši kozí, co jsme jako jedli, a to teda musím říct, že nebylo dobrý, to teda jako výjimečně, že mi něco nechutnalo, ono teď to boku jako vystříklo, když to člověk do toho kous, takže to je, trošku jsem si vzpomněl na ty oči.
1: To jsou ty horory, ne, vždycky.
0: No, ale pak jsou jiný věci, že jo, to jsou smažený, všechny smažený, já nevím, hmyzáci a podobně, to se dá, ono to vesměs pak chutná dost podobně všechno, pokud to není nějaká larva, kde teda ten střed je ještě tekutej.
2: Vlastně jsme vymysleli takovou přednášku, co děláme, tak jsme vymysleli přednášku, která se jmenuje Bizarní jídla jihovýchodní Asie. Myslím, že to má docela úspěch, kolikrát dáváme jako nějaké věci ochutnávat, co jsou smažený. A některý lidi teda na to nemají sílu, jakože řekli, že přesně nepůjdou. A zase jiní lidi, kteří by na přednášky nechodí, tak vidějí tohle, tak naopak jdou a kroutí hlavou a vždycky mě jako, tak jako upřímně jako, obdivujou, že to s ním.
0: Ale zase musím podotknout, nemyslete si, že Pavel jako to sní a pak nějak někde jde bokem, je mu zlé, vůbec ne. Pavel polika, si to vychutnává,
1: polika,
0: no, jo, jemu všechno stráví.
1: Tohle jsou v Brně chlapci, který vařejí hmyz, jo, a podobné věci. My jsme měli na akci, tam jsem ochutnal tarantuly, to bylo dobrý docela, a štíra, což také nebylo špatný. Brouky a šváby, to už to nepočítáme. Jako,
2: ono to jako opravdu chutná jako dost podobně, jak je to vysmažený, no. Tak záleží, co se dá dovolit za koření a chutná to tak. Takhle jako, ale jako, když jsou jako dobrý kobylky, pořádně jako masitý, tak já třeba v Tajsku jsme byli na jednom ostrově na Kolarnu a já jsem si musel prodloužit pobyt, protože jsem to nestihl všechno ochutnat jako na těch trzích. Říká, že ty nožičky jsou zase dobrý jako mezizubní kartáče, když si jako zapomenuté.
0: No, to tady nebejvá v těch pytlikách, ty nožičky chybějí.
1: No, když jsme u těch zvířátek, co vám závidím.

0: jste viděli kahou nosatého.
1: To je úžasné, no.
2: Krásná opice.
0: Toho miluju od dětství.
1: A mám strašně připomínal jednoho politika.
2: Už jsem, už je tady zase ta politika. Už jsme zase u toho.
0: Tak radši politiku ne, nebo já se začnu povídat úplný nesmysl. Ale...
1: To já jsem
0: ne,
1: se jenom vysel, když se na to někdo podívá.
2: Je to krásná opice, samozřejmě to jméno není jen tak pro nic za nic, ten nos tam je dominantní. No a ten nos slouží jako takový vábidlo pro samičky, takže kdo má větší nos, tak má větší úspěch asi, no.
0: Samičky špičaté, že a samci mají, když si to najdete, vy co nás posloucháte, kahou nosatý, tak on má takovou placku v podstatě, takový bobří ocas malej mu visí přes pusu.
2: On ho tak jako rozvibruje a tím láká, no.
1: Zajímavé je, že co jsem se dočet, že oni prý snad žerou nezralý ovoce a zralý, že by jim jakoby dělalo problém zažívání, že jsou vůbec jako hodně zvláštní druh ty opice. Ale my jsme tam, jako to bylo podružný, samozřejmě co jsme chtěli hlavně vidět, tak byl orangutan a vidět orangutana ne úplně ve stanici, ale čistě v přírodě, na řece, co se nám povedlo, tak to byla bomba a úplně největší bomba, asi co jsme ani nečekali, že jsme viděli vlastně ten zbytek těch endemických slonů, co tam žijou na řece Kinabatanga.
0: Oni jsou takový menší, že?
1: Menší, no. To vlastně podruh slona indického, říká se mu pygmejský nebo bornejský. Ale ty pamatuješ, kolik jich je ještě?
0: To no, jsem se chtěl zeptat, jestli
2: já nevíte, tuším, kolik... Já tuším, že ještě při sčítání někde 5 let naspátek, možná rok 2017, když jsem to čet v té době, že to bylo tak dobře, tak budu říkat roky, že někde v roce 2017 jich napočítali ještě 7 000 a když je po 5 letech přepočítali, takže už jich bylo nějakých posledních 1500.
0: A to jako, že vymírají přirozeně nebo jsou loveni?
1: No, spíš, že nejsou loveni, ale spíš jim zabírají prostor, protože tam jo, se vypalují pralesy. Pralesy se vypálí, protože to je nejlepší potom na zúrodnění, frknou tam
2: palmu olejnou.
1: A samozřejmě všechno vypálej, ta palma olejná sice roste, ale zvířata tam žít nemůžou, vlastně nic jiného tam neroste. Palma se sklízí několikrát ročně a vlastně rozšiřuje se to pořád.
0: Tady, já už jsem to říkal několikrát tady, že vždycky vystupuju na obranu potravinářů, protože palmového oleje v potravinách, to je jenom zlomkový nebo malý procento opravdu vypěstovaného toho oleje nebo udělaného, protože na hodně z nich jezdí auta, motorky, upravuje se to jako palivo do nějakých velkých tankerů, jo, na mazut a podobně. Takže to, že to někdo cpe do čokolády nebo někam, to je opravdu 4-5%
2: minimum
0: té produkce.
2: My jsme se tam o tom bavili s těma místníma, respektive tam hodně na těch plantážích pracují Filipínci a ty úplně jako suverénně vám řeknou, no tak dobře, 40% už je tady vykácených, ale furt je tady těch 60 ještě přeci, ne?
0: Jo,
2: a oni mají práci, že jo, peníze, takže oni to obhajujou takhle.
0: Jo, teď to tady čtu, že o 50% se snížila populace za 60 let.
1: Tak slanu.
0: No. Bezva. Tak pojďme do Malajzie.
1: Pojďme
0: si ji trošku definovat, jenom to jsou dva ostrovy, že jo, v podstatě. Nebo poloostrov.
1: Malajzie je vlastně malajský poloostrov a ostrov Borneo a na tom Borneu vlastně ta Malajzie je společně s Indonésií a se státem Brunei, který jsme taky navštívili. Ale my jsme vlastně celou tu cestu začali v Singapuru, protože lety vycházejí docela dobře, ať už do Kuala Lumpur, anebo do toho Singapuru. A tam nám šla tenka levnějc. Nicméně museli jsme se dostat, chtěli jsme se dostat do Bruneje a potom cestovat po ostrově Borneo, a to z jednoho jediného důvodu, protože jsme si chtěli lítat dronem a v Bruneji se nesmí.
2: Respektive jsou tam nějaký hodně, hodně přísné podmínky, musí se žádat na dvou úřadech a akorát člověk asi na sebe zbytečně ukáže, ale přiletět tam s dronem, tak to jako se člověk všude dočet, nemusíte ho jako tahat, aby tam člověk s tím lítal a chytli vás. To už je to horší. Tam stačí, když jako to máte v batohu.
0: A vlastnictví už je přestupek.
2: Už vlastnictví je přestupek a teď tam prostě byly pokuty v řádech, já nevím, 10 000 dolarů a 5 let vězení, takže to člověk jako úplně nechtěl riskovat, to je taková docela velká výhruška. Tak jsme říkali, uděláme Brunej bez dronu, no a hold, až se dostaneme někde do míst, kde by to šlo, tak se nabízelo potom další město v té části Sabah, už malajské části, tak v Kota Kinabalu nebyl problém dron koupit a nakonec to vyšlo tak, že ten dron jsme tam pořídili a byl za 2/3 cenu, než bychom koupili úplně stejný dron tady.
0: A ještě ho vezli sebou, složitě.
2: Tak, přesně.
0: A nechali jste ho tam, nebo jste si ho
2: ne, vezli? Přivezli jsme ho, protože do Bruneje už jsme se nevraceli, takže já ho mám vlastně doteď a doteď krásně funguje. No.
1: A navíc nemá takový to evropské omezení.
0: Jak to? Já vůbec
2: ne, byl tam, ne, je tam nějaký jakoby software místní, který se ale tady aktualizuje, ale to jsem měl trošičku strach, jestli tam naopak nebude nějaké omezení, který tam bude fungovat, tady ne, tak ten dron funguje úplně jako perfektně.
0: Já takže... jsem v tomhle úplně natknutý, jo, takže...
2: Jo, tak ty kategorie dronů, to asi bychom zacházeli jinak do technikálí, ale tohle je malej do 250 gramů, 249 gramů dron, na ty naše účely úplně dostačoval a ono to zase přece jenom posune, ten pohled z výšky je takový další level.
0: Pohybovali jste se na té pevninské Malajzii? Nebo...
2: Byli jsme i na té pevninské Malajzii, takže absolvovali jsme v podstatě Sarawak, ne, ten jsme nenavštívili, ale od Bruneje jsme jeli jakoby na sever, to znamená Brunej a Sabah, to bylo Borneo.
1: No, ten Sarawak jsme jakoby navštívili, ale to by bylo na dlouho, jenom těma přestupama. Jsme tam vlastně strávili tam celý den skoro jenom přestupama, protože když ti do toho skočím, tak oni po covidu zrušili cestu lodí z Bruneje vlastně do Koh Taky na Balu a tak jediná možnost byla dostat se autobusem a oficiálně, co se píše, tak když přiletíte do Bruneje, tak musíte mít nějaký doklad o tom, že kdy ho budete opouštět. Tak jsme si koupili jízdenku, což byl teda ohromný problém, protože chtěli malajské číslo, ale nějak se mi to podařilo obejít. Jízdenku jsme dostali a odjížděli jsme z Bruneje tím, že Brunej je vlastně tak jako divně postavený stát, že má takovou jakoby exklávu velkou, takže vy vyjedete z Bruneje, jedete do Sarawaku, do Malajzie, pak zajedete znova do Bruneje, pak znova do Sarawaku a pak do Sabahu a všechno jsou hranice, takže vy strávíte celý dopoledne v autobusu a máte 8 razítek v pasu vlastně za tu chvíli.
2: No, měli jsme obouchaný pas za jeden den úplně nádherně, jako kdyby jsme proletěli půl světa, no.
0: No, povídám.
2: Ale ne, dostali jsme se pak do toho Sabahu, jo, do té části, kde už jsme se zdržovali přece jenom díl, tohle byl opravdu takový průjezd a je to spíš taková dobrá historka, opravdu, jako když se člověk do toho pasu podívá, tak ty razítka tam obouchaný jsou, ale pak už jsme trávili víc času v tom Sabahu, začali jsme tím městem Koh Taky na Balu a projížděli jsme to vlastně až přes Sepilok do Sandakanu a končili jsme na řece Kinabatangan
1: a na jich potom na Sempornu.
2: Jo, a ještě Sempornu, ano, to bych se nechal.
0: Sandakan, to mi připomíná malajskýho tygra Sandokana, že?
2: No, určitou spojitost to má? Asi má. On teda, Sandokan je taková jako smyšlená postava italského spisovatele, který tohodle tygra vymyslel, ale říká se, že skutečně pravděpodobně vzal název toho města Sandakan, trošku ho zkomolil a je z něj Sandokan, no.
0: Jo, tak to jako Karel Maj taky nikdy.
2: Přesně tak.
0: Neopustil Německo, že jo, část Vinnetou a napsal
2: to vězení. To je asi podobný příběh, ano.
0: Jak se liší od sebe ty jednotlivé oblasti, když vezmeme Sarawak a Sabah? Líšej se, nebo je to všech, celý to Borneo je stejný?
1: Tam je základní rozdíl nadmořské vejšce, což nás docela i překvapilo. Přišli jsme jeli třeba z Koh Taky na Balu do toho Sepiloku, tak se jede přes obrovský kopci, tam je vlastně největší hora Mount Kinabalu. A jede se docela dlouho, protože se nedá jet rychle. A my jsme vlastně si tu cestu museli rozdělit i na půl, že za den by se to nedalo ani stihnout přejet. A zastavili jsme se právě v takovým krásným česky znějícím městečku, který se jmenuje Kundasang. Tam jsme se rozhodli jako rozvíjet tábor a trošku to tam jako poznat. A je zajímavé, že tady ty oblasti jsou právě ideální na pěstování, takže oni tady pěstují věci, které by u moře v tom teple nevypěstovali, že třeba jahody a takovéhle věci, které u nás třeba jsou běžnější, tak tady vlastně je to taková obrovská zahrada a vozí se to pak dolů do těch velkých měst zase. Mají pak tam daleko větší výběr, protože mají i to tropické ovoce, i to jako subtropický nebo z mírného pásu, že tam ty hory jsou jako fakt velký.
0: Já se teď koukám, že ta Kinabalu má 4095 metrů, což obrovská. Musí působit tím, že se u moře, tak ta...
1: Jo, obrovská, no. Ono tam dost často jsou teda mraky, my jsme viděli jenom chviličku, jinak vždycky byly mraky.
2: Jo, zmokli jsme tady dokonce, ale jsou to úžasný kopce, no.
0: Tady píšou právě o orangutanech, jsem našel. Ty jste pozorovali tam nebo někde?
2: Tak a to už je oblast, kam se blížíme právě k těm orangutanům. On je tam jeden útolek a to je právě to městečko Sepilok. Tam jsme cílili, takže my jsme z toho Kundasangu složitě odjížděli tak, aby jsme v tom Sepiloku byli co možná nejdřív, ale protože autobus tam jel jeden za den a vyjížděl stejně z Koh Taky na Balu, to znamená v Kundasangu to bylo někde v poledne a my bychom v Sepiloku byli večer, tak jsme tady v tom malinkém městečku v podstatě tak jako ukecali jednoho takového řidiče, který teda souhlasil, že s náma ve 4 ráno vyrazí a jel s náma asi 4 hodiny do toho sepiloku, tam nás typické, vyhodil.
1: Typický čínský Malajziec.
2: Takový čínský Malajziec, Van. Pan Van se jmenoval a ten teda nás 4 hodiny vez do sepiloku a pak se s náma rozloučil a zase 4 hodiny naspátek. A my jsme byli rádi, že ráno v tom sepiloku teda můžeme jít do toho útulku a konečně vidět ty orangutany. Tak samozřejmě v tom útulku jsme těch orangutanů viděli spoustu, od těch malinkatých po ty velký, ale můžu asi říct dopředu, že se nám poštěstilo, viděli jsme orangutany nakonec i v té přírodě.
0: Co jste říkali, no. A to jste jeli cíleně, nebo to bylo jako náhodou?
2: Ne, ten sepilok, ten jsme jako chtěli vidět, to prostě byly ty...
1: Taková záloha, jako kdyby jsme neviděli v přírodě, protože to samozřejmě nikdo nezaručí. Pak jsme vlastně se zakotvili v tom Sandakanu, tam jsme si prošli nějaký památky historický, čínský chrám, je tam obrovská čínská komunita, obrovský čínský hřbitovy. No a pak jsme si prohlídli taky, jak to tam je s ekologií, tam je prostě takový ty domy na kůlech, se říká plovoucí vesnice, ale oproti třeba Brunei, kde to mají vypíglovaný, jezdí tam populáře na lodích, všechno vyčištěný, tak tady prostě je víc odpadku než vody. No.
2: To je velký rozdíl, velký kontrast, no.
1: Ale máme příliv třeba 3 metry vysoko a když je odliv, tak to je tam 3 metry vysoko prostě odpadku mezi těma barákama, tak to je takový smutný, no, ale tak čekali jsme to. Viděli jsme to jinde, no. Člověk kolikrát třeba v Tajsku se diví, že leze do vody a vyleze a má na sobě 5 igelitáků, bojí se, že to je nějaká medúza, ono bohužel, nebo ono někdy bohu dík záleží, co je to za medúzu.
0: Tohle mě překvapilo, jak jsme se bavili, když jsme byli v Keni, že v podstatě cokoliv koupíš, dostal si do igelitáku, což vyndá se to z igelitáku nebo místní a igeliták hodí do větru.
2: No, je to tak.
0: A igeliták zmizí větrem, akorát, že třeba v oblasti Masai Mara nebo v těchto místech je nejbližší kers 2 kilometry. A když k němu dojedeš nebo dojdeš, tak je obalený různobarevnýma igeliťákama.
2: Oni to tady taky popisovali, že oni na té plovoucí vesnici ty lidi žijou ještě dodnes tak jako normálně, tradičně, ale dřív nebyly žádný tyhle ty obaly, takže oni když si vzali banán, oloupali banán, snědli, tak tu šlupku vyhodili, tak to bylo asi v pořádku, ona se nějakým způsobem rozpadla, ale ten návyk, že to z toho obalu výjmou a vyhodí z okna je furt stejný, akorát se trošku změnily ty obaly, no.
0: No, to je neštěstí, opak se řeší, že ryby mají mikroplasty v sobě a já nevím, tyhle věci. Ono, myslím si, nebo nevím, už jsem to někde četl, že i ty ekologické plasty, i když se rozpadnou, tak stejně z nich zůstanou ty mikroplasty.
1: Taky jsem to slyšel.
0: Jenom nejsou vidět. Jo.
1: Nevím, jestli to je pravda, ale přestal jsem to dávat do kompostu.
0: Jo, radši.
2: Jo, tak stalo se nám i v dalším městě, to byla Semporna, jsme si říkali, tam se dostaneme k vodě, to bude hezký koupání, ostrovy, ono to bylo nádherný, ty ostrovy taky, ale když jsme z té Semporny vyjeli na první ostrov, to byl...
1: V Semporně jsme jeli, no.
2: Teď si nevybavím jméno toho...
0: Igang tady vidím, ale ten je moc veliký.
2: A já si určitě ještě vzpomenu, ale chtěl jsem hlavně říct to, že my jsme nasedli na loď, aby jsme se k tomu ostrovu dostali. A když jsme vypluli z té Semporny, tak jsme museli 2x zastavit, protože z toho šroubu rozmotávali právě igletový bordel. Jo, se to prostě namotalo na ten lodní šroubek, v podstatě, protože to byla malá lodička. A chvilinku to trvalo, než jsme prostě k tomu ostrovu dopluli.
1: No já se podívám, jak se jmenují ty ostrovy, protože mě to taky zajímá. Člověk to má vždycky tak jako zažitý a pak se mu to všechno mele.
0: No, ostrovy je tam strašně moc. No.
1: V malejštině se říká ostrov Pulau, tak to je takový, jako co si člověk zapamatuje. Ale ty další vlastně s tom Sulejským moři.
2: No jeden byl Mataking, už mě to naskočilo aspoň trošku.
1: Mataking máš pravdu a další dva, my jsme byli vlastně na třech. Jeden byl Timba, to pokud je ten krásný s velkým sandbankem. A pak jsme byli u ostrova Pompom, kde jsme vlastně zažili bouřku. To jsme se docela báli, protože chtěli s námi zajet někde na břeh a už věděli, že to nestihnou, že bouřka je rychlejší než my. Tak jsme prostě zakotvili a byli jsme v takový malý bárce. Dostali jsme dokonce ještě oběd.
2: Ano, tam se můžeme dostat k tomu jídlu zase.
1: Měli jsme nasi goreng. Ale bylo takové déšť, že nakonec toho byla polívka.
2: To prostě zapršelo deštěm a nakonec jsme tu rejži vypili, no, než aby jsme suchou rejži snědli. Ale bylo to hezký. Pršelo, ochladilo se, takže tím pádem jsme naskákali potom do vody, ta byla zase naopak pocitově extrémně teplá. Bouře se přehnala, my jsme naskočili na loď a pokračovali jsme dál, viděli jsme želvy, potápěli jsme se tam se želvama a vůbec ten podmořský život tady byl docela pěkný, tady v těch místech. Standa, náš spolucestovatel tady na té cestě po Malajzii, ten se tam potápěl asi nejvíc A ten tam teda se potom vynořil a říkal, co to tady mám na zádech, a bylo to, jak když ho sešviháš řetězem. A to byla taková medúza, právě taková řetězová, a ona mu opravdu šlehla přes záda a on to tam měl zarudlý. No druhý den měl horečku ráno, takže my jsme ho ráno nechali ležet, nacpal se lékama a odpoledne teda se zmátořil, mohl s náma pokračovat v cestě.
0: A to byl jenom jed, nebo mu tam zůstaly nějaký ostny, zuby? Nebo
2: ostny tam nebyly, bylo to jenom prostě spálený, ale jako opravdu nepěkně.
1: No tak jsme ho nadastříkali nějakýma těma uklidňujícíma věcma, vzal si prášek a za chvilku přišel Petr, že ho taky bolej záda, tak jsme se na ně podívali a on se zapomněl namazat a jak šnorchloval, tak měl úplně rudý.
2: Úplně spálený, ale říkal, od sluníčka. No.
1: Jo, to nějak vydržím, to nějak dám, a já říkám, no ale ty vole, jsme si objednali masáž na večer.
2: A zase já, jako abych masáž vynechal, to mě bylo líto, tak jsem na tu masáž šel teda, tak já mám rád takovou tu tajskou tvrdou, když je, jako když to křupe a takový. Tohle byl takový zase jiný level, když mě šlapala po těch spálených zádech, tak to opravdu bylo intenzivní. No.
1: Tak to mě na 40 kilo. No,
0: to chci říct, že to je jediný štěstí. Jako, jo, protože...
2: No, tak to byl taky hezký zážitek.
0: A dobrá masáž teda.
2: Dobrá, no. Nakonec jo.
0: Chodil jsi druhý den?
2: Jo, chodil. Líp než Standa, no.
1: Jo, Standa pak odpočíval. Jo. Ale naštěstí teda odpoledne, když jsme potom přelítávali stavou zase zpátky do Kuala Lumpur, tak ho to jako přešlo a pak už normálně fungoval. V pohodě bych řekl pak i...
2: Jo, naštěstí to byla taková jednodenní záležitost.
0: Jo, takže
2: vlastně
0: to nebylo
2: potom,
0: nic dlouhý, jako,
1: no,
0: že by
1: naštěstí, ne, no.
0: Skončil ve špitále.
2: Ne, takový zážitek naštěstí nebyl.
1: Báli jsme se ještě vůbec, když byl odle druhý den, ale bylo to dobrý, jo.
0: No, to je taky dobrý zážitek. Jako když nevidí toho... Nebo vy jste ho viděli, tu meduzu?
2: Neviděli.
1: No, potom až ve vodě, jestli to byla ona, taková jako řetězová, vypadlo tak řetězová.
2: Pravda, že jsi pak něco vyfotil, no, ale asi to bylo ono.
0: Jo. No, tak chceš cestovat, tak to má svoje rizika.
1: Ano, nějaký riziko, no. A jo, to teď jako vzpomíná na to rád.
2: Tak pro nás,
1: asi ne, jako
2: pro nás to je šípanec, pro nás to je krásný zážitek, že jo, když to bylo na jiných zádech.
0: Takže... nic nedělá větší radost než cizí neštěstí, že jo, tak to.
2: Tak, my jsme ho utěšovali.
0: Když jste mluvili o památkách, co tam všechno, chrámy, to je asi základ čeho, co se říká,
1: no, ty památky, chrámy, co my jsme viděli krásný, tam jsou takový historický stavby, buď to, co tam nechali Angličani, když vlastně ovládali tady tu část, v Melace třeba Portugalci, tam postavili tu pevnost, Holanděni, prostě kdo tam zrovna byl, či to byla kolonie, a hodně chrámů mají samozřejmě Číňani, prostě svoje chrámy, ať už Kuala Lumpur, nebo právě ty Semporně, což jsou jako obrovský chrámy, člověk úplně žasne, co tam postaví, ať už je to taoistický, nebo buddhistický. Samozřejmě tam jsou mešity, některé jsou zajímavější, že jsou jakoby v různém stylu, některé jsou megalomanský, zase třeba jako v Melace, která je postavená na vodě, na kulech.
0: To se vůbec nedokážu představit.
1: No, ta je hodně, hodně zajímavá. Ta myslím, že na webu ji taky najdete. Melace je taková...
0: Malaka, jo?
1: Malaka. A jako malacký průliv, taková známá věc.
0: Jo.
2: No a tak nejkrásnější stavba asi, co nás uchvátila hned na začátku, to se vracím teda úplně na začátek cesty, což je ta Brunei samotná, tak to byla asi Ali Saifuddinova mešita. Hmm. Ta je zase postavená v bungalském stylu, to znamená, to velmi připomíná Taj Mahal. Takže když se člověk na to podívá, tak si říká, aha, tak to mě něco připomíná, komu to připomíná Taj Mahal, tak by to tak asi mělo být.
1: Je fakt, že v té Brunei je spousta peněz, tam se na tom nešetří, tam vesměs každá mešita, která byla, tak byla krásná nebo nějakým stylem zajímavá. On ten samotný sultán, to má taky peněz, že si může dovolit, co chce.
0: A z čeho jsou tak bohatý?
1: Mají ropu a plyn.
0: Ropa a plyn, ale to je strašně malinký, že jo?
1: Má jedno z nejvyšších HDP na světě.
0: To je jako Kuwait v podstatě, že jo?
1: Dá se říct, no. Samozřejmě ona je Malajzie chtěla nějakým způsobem spolknout, ale protože tam byli dřív Britové, vlastně tak nějakým způsobem nějak zařídili, aby zůstali sami, a oni teď z toho těžej. Snad nemusí platit daně a ani školní docházku a takovýhle, že má jako výhody. Je fakt, že tam je čisto. Každý tam jezdí autem svým. Hromadná doprava tam skoro neexistuje. My jsme se divili, jsme z letiště chtěli se dostat do centra, tak prostě nic nejel, jsme tam byli 2 hodiny a prostě nic.
2: My šli místní a divili se, proč tam stojíme na zastávce, a my říkáme autobus do centra. No ale on možná nepojede. Říkám, to je nějaký jízdní řád, no ale ten úplně jako nefunguje. Proč si nezavoláte DART? Říkáme, a co to je? No to musíte mít aplikaci a prostě přesto si zavoláte auto, když tak, to přece nebudete čekat na autobus. A my říkáme, a fakt myslíte, že nepojede? Zkuste, měl by možná jet. Tak jsme čekali, my jsme to vydrželi a pak se vyřítil takový zelený mikrobus za volantem, takovej tmavej, na první pohled nám to přišlo, že to je Int, ale asi to byl tmavej brunejec, oni jak jsou tam namíchaný a ten byl vysmátý, jenom ty bílý zuby byly vidět za tím volantem a teď tam viděl tři týpky s batohama, měl ohromnou radost. No tak jsme tam přisedli, oni tam seděli asi, nevím, pět takových kluků podobných, otrhaných.
1: A to byly možná kluci, co ještě neměli řidičák, jinak byli autem.
2: No tak to byl ale pro nás zážitek, že jsme se svezli takhle tím autobusem a pak je pravda, že už jsme teda používali ne tak ani auto, ale my už, když jsme se dostali do hlavního města, do centra, do Bandar Seri Begawanu, tak jsme tam využívali lodě, protože tam se dá, nebo tam, kam my jsme chtěli, tak se vždycky dalo dojet na lodičce a pro nás to bylo takový příjemnější, milejší a exotičtější. Přesně tak.
0: Já jenom pro zajímavost, Brunej, když o ní mluvíme, to je 5,7 tisíc kilometrů čtverečních a necelýho půl milionu lidí.
1: To je jako takový český kraj menší.
0: No. Takže... To se dá přijít pěšky, ne?
2: To je v podstatě vlastně hlavní město a nic moc jiného, protože tam člověk už v hlavním městě, když povodjede po té řece, tak se dostává do velké divočiny. A tady opravdu to je jako džungle, taky velký kontrast proti té Malajzii. Tady se nic nekácí, oni nepotřebují mít tady palmy, protože oni těch peněz opravdu z té ropy a z plynu mají hodně. Takže tady opravdu se popojede kousíček a najednou tam skákají ty kahau kolem tebe, jsou tam krokodýly, tam opravdu kilometr za hlavním městem a člověk je v hluboký džungli.
0: Já jsem se právě koukal, že většinu o velikosti Bruneje zabírají národní parky. Jo?
1: To je právě prales, kde se tam nějaká vesnička, nebo v té exklávě vlastně největší městečko, který má 2000 obyvatel, jinak to je vlastně národní park. Je prej krásný, ale to jsme neměli tolik času tam se jít podívat, že tam jsou taky cenoty, jsou tam taky kanopy, kde se chodí vlastně mezi pod koranou stromů. Je to tam všechno přírodní, dodržuje se vlastně ten vztah k té přírodě, jaký by měl být, oproti teda té Malajzie, ale je to něco za něco, člověk to opravdu uvidí v té svý syrový kráse, ale musí na to mít víc času, protože samozřejmě tam nejsou ty cesty tak udělané, aby se tam dostal. Naopak, na druhou stranu, oni tu exklávu už chtěli nějakým způsobem dostat, víc propojit, aby tam lidi se dostali, aby nemuseli jezdit tím autobusem jako my, takhle složitě, tak si nechali od Číny postavit most obrovský, kterým vlastně oni překlenuli ten záliv a propojili takhle tu exklávu s tím Bandar Seri Begawanem.
0: Tak jsem se koukal, co jsem si napsal. Viděli se Zoborožce?
2: Viděli.
0: No, dvojzoborožce.
1: Několik druhů.
0: To je můj oblíbený pták, stejně jako tukaně.
2: Jo. Krásný, letěl nám nad hlavou, seděl potom na větvi a to jsme viděli právě už v té Bruneji. Takže hned na tom začátku jsme viděli takový
1: orangutana skoro všechno.
2: Skoro všechno. Takže pak ta cesta, už to bylo složitý, aby nás úplně něco ohromilo, samozřejmě, ale je fakt, že ta Brunej je malá a naplněná tady tím vším a je to tam kousíček. No.
0: Jezdí tam turisty hodně do Brunej zrovna?
1: Málo.
0: Hodně takže málo. Pořád je to exotika. Jo? Není to jako... Já myslím, že v Malajzii budou oblasti, kde už je přeturistí, no taky ne.
1: No, jako když se řekne exotika, tak si představím, jako, že tam je, že to je divoký, že tam nic nefunguje, ale ta Brunej je moderní. Jako obzvlášť teda ta Bandar Seri Begawan, to je jako, kolikrát si tam, když se odmyslíte, že tam jsou krokodýly, které se válejí u nemocnice a tak, tak prostě zapomenete v určitých pohledech, že nejste v Praze třeba. Jako fakt jsou ulice, které jsou moderní, třeba Jajasan, která je v tom samotném centru, všechno tam funguje, tam čisto, určitý oblasti vám vůbec tak nepřipadají, ale ty turisti tam prostě nejsou, nebo jich je málo.
2: No a ta Malajzie, tam jsou samozřejmě turisti i evropský, ale třeba v té malajské části na tom Sabahu, když zmíním znovu tu Sempornu, tak to je třeba jako, to už je čínský město, by se dalo říct. Tam je 98% čínských turistů a jim to je přizpůsobený teda.
1: My třeba jsme tam chtěli jít na jídlo a oni říkali, přišli Číňani a všechno snědli. A my říkáme, tak nám dej něco jiného. A on už nic nemá, už mám jenom krabi a krevety. Říkám, nevadí.
0: Vydržíte to. No, jsme obětovali jste se.
1: Takže zeleninu jsme si bohužel nedali.
2: Je to tak? No.
0: A rozmazlovali vás krevetama a krabama, jo? To...
1: No, tam uměli
0: to
1: udělat...
0: To chutá jinak, že, když jsou čerstvě nalovený.
1: A hlavně tam jsem jel poprvé v životě krevety, který nevím, jakým způsobem udělali, že se nemuseli loupat, že se jedli normálně s tím krunýřem. Měli to tak jako vysmažený, jako luxusně křupavý, jako malinkatý. Tak mě ty krevety většinou vadí, nebo nedávám si, že se mi to nechce loupat.
0: Je to, tohle mě štvalo někde, když jsme byli v cizině, právě, že nám taky dali, tak jo, to bylo poprvé v Dánsku, ještě před rokem, před revolucí. Koupili mísu krevet v přístavu, uvařili je, byli jsme na návštěvě u rodiny a oni si povídali, brali to a tak nějak jako furt dělali těma rokama, my jsme tam seděli. A tak jsme to tak pracně upatlaný, jo, bordel všude.
1: To jako když na Vánoce člověk rozdělal arašídy, tak, no, taky si je koupil jenom na Vánoce.
0: No. Pak jsme se to naučili, jo, že nám ukázali, jak se tam má zajet tím prstem a že se to dá prostě slouknout.
2: Jo, by se člověk taky najet a jenom...
0: A ty jsme kupovali v přístavu právě a to byly krevety, jaký už jsem později, tak u nás dostaneš mražený krevety, jo, to je...
2: Jasně.
0: Ty už několikrát rozmražený a zmražený. A...
2: To je úplně jiná pohádka, no.
0: Tak. Pojďme se pojít ještě do pevninské Malajzie a pak uděláme takový obecně, se podíváme na Malajzii. Je ta pevninská jiná než ta ostrovní?
2: Určitě. Ta ostrovní, tam je, jak jsem o tom mluvil, víc té zelenosti na té pevninské, tam už se člověk nevyhne těm městům, i když samozřejmě příroda tam je taky, dostali jsme se do krásného parku Taman Negara, ale nevyhnuli jsme se samozřejmě Kuala Lumpur, takže tam jsme tak nějak začínali. A to je takový trošičku zvláštní, tam je skutečně jako spoustu betonu, je to město, ale přímo uprostřed je park, ecoforest, tomu myslím říkají. A to člověk, kdyby neviděl jakoby ty výškové budovy kolem, tak si jako chvilinku opravdu myslí, že je vlastně někde v pralese. A přitom je to střed Kuala Lumpur.
0: Ten park je tak veliký, jo. To je jak stromovka, že jo, tak je uprostřed města v podstatě. Nebo
2: jsou tam,
0: no,
2: jsou tam třeba i ty kanopy, jo, že se dá chodit v těch korunách stromů, že to je fakt jako vysoký. No ale jo, ta cesta se zase jako najde ven poměrně rychle a člověk se motá i po tom městě. Tak samozřejmě nemohli jsme vynechat, vrátím se k jídlu, tak jsme samozřejmě našli stánek, Pavel říká, hele, tohle je tady takovej jako influencer, jo, asijský, ten tady obráží ty stánky, jdem ochutnat takovou zvláštnost.
1: Já jsem Mark Wien, kdybyste mě chtěli, podívejte se na YouTube, to má spousta.
2: A jenom řeknu, byly to rotikanaj a za mě to není nic moc jiného, než taková jakoby palačinka, palačinko omeleta, ale tam prostě byly tisíce a tisíce vajec v tom stánku, tam nic jiného nebylo vidět a jeli jenom ty vajíčka. A teď prostě na tom talíři to vypadalo, jak když...
1: Ty vajíčko byly smažený tak 20 vteřin.
2: Jak když to po někom je, když to někdo snět a vrátil na talíř. Takže na první pohled nic moc, ale chutnalo to naprosto úžasně.
0: Sladký, slaný?
2: Jak sladký, tak slaný varianty.
1: Jo. A když mluvím o tom jídle, tak nemůžu zapomenout, co jsme si k tomu dávali, a to je tétarik. Což je absolutní jako věc, kterou si musíte dát, nebo možná někde i musíte, protože nemáte na výběr. A to je tady v té oblasti Malajzie, Indonésie, Brunei, všude, to je vlastně čaj, který se uvaří a pak zaleje, možná i víc než půl na půl s kondenzovaným mlíkem. Dělá se ať už teda studený nebo teplej. A když si to dáte k něčemu, co není sladký, tak ještě dobrý. Ale když si dáte něco sladkého a k tomu tétarik, tak to nemůžete rozlepit pusu.
2: To je extrémně sladká kalorická bomba, no.
0: Tak to je jak vietnamská káva, že podobně, jo? Podobně. Když tě překapává do sladkého mlíka.
2: Asi by se to tak dalo říct, že vietnamská káva je kafe a kondenzovaný mlíko a tohle je čaj, kondenzovaný mlíko.
0: Proto je ta vietnamská zase, co jsem se jenom dočet, nevím, jestli je to pravda, že se začala dělat v době, kdy tam pak Američani lifrovali, nebo i během války, kondenzovaný mlíka v plechovkách, a tak se tam sebrala, že dřív tam kondenzovaný mlíko nebylo slazený. Že?
2: To asi dává smysl.
0: Jo, ale káva, nevím, jestli samozřejmě. Je to pravda. Kdo nás poslouchá, najdete to někde, můžete mě klidně opravit, jo, ale já budu rád dezinformátorem v této oblasti.
1: Tam je taky zajímavé, jak se tam dostali bagety, že? Ty se tam dostali s Francouzima, že? Prostě dáte si bagetu typickou, tam schovat, říkáte si, jak se tam dostali, proč to není z rejže. Tak prostě to se taky oblíbili a celá Indočína jede na bageta.
2: A funguje to doteď, jo? Banh mi, to si myslím, většina lidí už dneska zná.
0: Jo, a to je z rýžovýho těsta, nebo z rýžový mouky? Není, jo? Ne, normálně pšenice. Jinak já jsem vás zapomněl upozornit, vás, co nás posloucháte, jednak se můžete přidat na facebookovém profilu Ešusu, můžete nám napsat vzkaz do Messengeru a můžete tam chlapce vidět už tady ve studiu. Zleva Pavel, vpravo Petr.
1: Bude krásný.
0: No to... Pevněnská Malajzie je, tak jsme mluvili jenom o jídle, ale je i jiná než ten ostrov jako takovej. No, vy jste říkali ta příroda, že je jinačí, nebo v čem se ten prales liší, že jo, na té pevnině?
1: Ta pevnina je víc jakoby protnutá dopravou. Na tom Borneu tam není až tolik cest, který si člověk může vybrat. A no, jsou tam takový jako zásadní velký města plus pobřeží. Docela nás překvapilo, že opravdu to pobřeží není uspůsobený k tomu, aby se člověk tam někde vykoupal, že buď to je jakoby nějaký průmysl, nebo je to vysloveně ošklivý. My jsme se vlastně vykoupali za celou dobu. Když pominu to šnorchlování na Semporně, tak jsme se vykoupali jenom jednou jedinkrát, vlastně za ty 3 týdny.
2: Museli jsme vyjet kousek na sever, tam je jako poloostrov Georgetown.
1: No, ostrov spojený dvouma mostama. My jsme byli vlastně na severu toho ostrova, jedna pláž a tam se dalo jediné místo, kde se dalo koupat.
0: Tady vidím ostrov nějaký.
1: Ten ostrov se jmenuje...
2: Je to Penang.
1: Penang.
0: Penang.
1: Tam je město George, tam to je teda nádherný. Říká se, že to je nejkrásnější místo, co se týče výběru jídla. To je teda tam opravdu člověk, kde jedna ulice je čínská, jedna indická, další britská a další čínská, takže... My už jsme tam trošku potom, nevím ani proč, ani jsme se to neuvědomili, ale upřednostňovali nějak ty Indy. Jsme tam byli na jednom ceremoniálu a tam jsme společně se Standou Hamplem si nechali dát tečku na hlavu. My jsme jim za to dali asi $5 nebo něco.
2: To přesně vím, kde bylo. To bylo kousíček nad Kuala Lumpur ještě. Tam to začalo. Tam je místo, které se jmenuje Batu Caves. To jsou krásné jeskyně. Tam jsou ikonické barevné schody do té jeskyně, do toho chrámu. Ale dole pod těma schodama je klasický hinduistický chrám, před kterým leží taková obrovská kráva a tam zrovna probíhal obřad, tak my jsme se šli podívat dovnitř, že nás přilákala ta
0: tak
2: hudba.
0: Když už jsi tady, tak...
2: A kluci, já jsem tak jako natáčel, takže jsem byl o 3 kroky za nima, ale kluci, jak se přimotali blíž, tak samozřejmě hned dostali tu tečku takhle na to čelo, správnou hinduistickou, a 5 vteřin potom, co je otečkoval, tak kluci museli vyndat peněženku a přispět samozřejmě. Ale kluci nějak tak jako jsem si dělal potom srandu, že skonvertovali, že potom říkali, já nepůjdem na to indický jídlo tamhle, nepůjdem, jo, a všude.
0: Když už jsem otečkovaný.
2: Tak jsem si říkal, nějak, něco to v nich asi zanechalo.
1: Jinak tady jsem si vzpomněl s takovým oslým mužskem, tady když chcete cestovat a nemáte jízdenky na autobus dopředu, protože tam je opravdu potřeba dopředu, opět je problém s tou českou SIM kartou, protože to potřebujete dopředu. Samozřejmě potom přes nějakou e-SIM místní se pak dá, ale tady ideálně používat aplikaci Grab, která funguje stejně tak v Tajsku a tady si prostě najdete někoho, který vás doveze za pěknou cenu, kam chcete. Skoro kam chcete, jako někdy se nám stalo, že jsme nesehnali.
0: To
1: ale
0: jsou něco jako taxíky nebo?
1: Jako taxíky, jako Bolt nebo Uber, prostě stejný.
2: Oni tam na to všude opravdu fungují, je to až jako, my jsme byli překvapení, jaký velký rozdíl to je třeba právě proti tomu Tajsku, kde se mávne na projíždějící tuktuky a něco, tak to tady vůbec nefunguje, ale přes tu aplikaci je to zase jednoduchý, že těch řidičů tam jezdí spoustu a člověk tam vidí hned nejbližšího řidiče.
0: A cenu.
2: Buď to vezme, nevezme a cenu, přesně tak. Že člověk ví, za kolik teda na to místo, kam chce, se doveze. A nemusí smlouvat, nemusí se hádat. Prostě ukážou ti to, bereš, jedeš.
0: A nebyl problém s českýma debetníma nebo kreditníma kartama?
1: No, v Bruneji jsme strčili karty do bankomatu a hned nám přišla zpráva. Pozor, někdo se vám v zemi Brunej na druhé straně světa snaží dostat na váš účet. Říkal, ale to jsme my. Ale my naštěstí těch karet vozíme víc. Ať už činnou kombinaci Visa, Mastercard a potom takový ty nebankovní. Takže máme vlastně 5 možností, když někomu nejde, tak si navzájem vyberem, přepošlem a tak.
2: To vždycky nějaká zafungovala, no. Takže.
0: Když jsi mluvil o tom natáčení, jak bylo přijímané to, že se někam cpete, ať už s dronem nebo s kamerou? Nebo
2: tak samozřejmě natáčíme.
0: Točíš na foťák, že jo?
2: Točím na kameru, případně na takový ty akční kamery, Insta, tu jsme tady ještě neměli, takže tam to bylo nějaký klasický GoPro. A pak samozřejmě dron. točím tak, jak to cítím. Abych ty lidi třeba zbytečně neotravoval, když vidím, že se to někomu úplně nelíbí, tak buď točím víc nenápadně, anebo prostě, když na mě někdo mrkne, tak uberu. Jako necpu se jim někde samozřejmě před obličej, já to nemám rád, to nedělám. Ale je pravda, že Pavel třeba, když fotí, jako autor fotek je Pavel, tak měl v některých zemích takovou tendenci, že se radši zeptal. A ono to záleží, je to země od země. Tady nebylo potřeba se úplně ptát, tady to tak jako člověk nějak jako vycejtil. No a lítat s dronem, jasně, zase tam, kde člověk ví, že to je úplně špatně, nebo že by byl vidět, tak to nedělám. Ale zase, když jsou to hezký místa, tak já aspoň si zalezu někde, abych nebyl úplně vidět a nějaký hezký záběr samozřejmě bezpečný udělám.
0: Jako operátor.
2: Jako operátor.
1: Samozřejmě lítáme jako nad mořem nebo nad někde loukou, a ne jako nad lidma nebo nad městem, což je jako nebezpečný. I kdyby se něco stalo, jasně. I v rámci nějakých pokut, vlastně všude to je zakázáno.
2: Ty záběry se dají udělat tady z těch jakoby bezpečných míst a tak, jo. Aby to nějakým způsobem
0: vyniklo. No, kdyby to spadlo na prostředek svatby, že jo? Někdy
2: no, nebo na nějaký chrám nebo mešitu, že jo? Tak no. To bychom mohli rozpoutat nějaký incident, to bychom asi nechtěli, no.
0: No to byste nestačili utíkat. A hlavně se na Borneo narazíte hnedka na pobřeží, jak budete utíkat kterýmkoliv směrem.
1: No,
0: že?
1: No to jo.
0: Takže kdyby někdo se na základě třeba tohohle povídání tam chtěl vydat, udělali jste nějakou chybu? Měli jste nějaký problém, co byste...
2: Spíš jsme třeba podcenili tu přepravu. Na to jsme přišli místní, v podstatě jako. Až tam, tu místní, jo? Že kdyby jako někdo chtěl a ušetřit si čas, tak asi nemá cenu úplně čekat na nějakou tu přepravu, o který jsme mluvili, nějaký autobusy a podobný, ale předpřipravit si klidně ty aplikace, počítat s tím, koupit si třeba místní SIM kartu až na místě a může se pohybovat daleko rychlejc. To jsme my pochopili až za chodu a myslím si, že za začátku nás to stálo nějaký čas, ale my to zase bereme jako zážitek.
0: No jistě, dobrodružstvíčko, do deníčku no, hned.
2: Ano.
1: No, jsou nějaký postupy, že se dá koupit čistě eSIM karta už jako doma, potom přesto udělat ty rezervace, ale neskoušeli jsme to, takže to jako nemůžeme jako doporučovat, ale každopádně bez ty aplikace Grab a vlastně Brunei Dart, tak tam se jako moc člověk nehne.
2: No napadá ti něco ještě, nějaký přešlap, co jsme udělali?
1: Nějaký přešlap jsme udělali? Snad ne.
0: Nikdy vás někdo nehonil, ať už psi, krávy nebo...
1: To ne, maximálně bychom mohli jako trošku zvolnit, že to bylo dost jako dost narychlo a hlavně jsme měli přestupy letadel napárovaný s nočním přejezdem autobusu ze Singapuru do Kuala Lumpur a zase další ráno odlet, takže to bylo jako dost náročný, vlastně 3 dny jsme byli jako na cestě.
2: Ale spíš jsme byli mile překvapení, já nevím, Pavel vytáhl fuťáky na těch hranicích, třeba když jsme přejížděli Sarawak, Sabah, tak jsem říkal, hele, neblbni, to jsou celníci, to je klasická hranice tady, že jo, kluci ve vojenským a teď ty kluci jako přišli a koukali na nás a začali se s náma bavit, odkud jste. Když jsme řekli Česká republika, tak úplně nevěděli, ale chytli se jako...
0: Fotbalisté, ne?
2: Sparta Praha, net, jako Sparta Praha, jo, začali říkat. Říkáme, dobrý, jako no. A to bylo všechno, Pavel pak už ten foťák tam mohl mít vytažený, jak chtěl, dělali si s náma fotky, videa a ještě nám řekli Sparta Praha na video, úplně jako sranda s nima, přímo na hranici.
0: Michal se ptá, jestli je Brunei o hodně dražší než ty okolní státy.
2: Je o něco dražší, ale není to, bych řekl, až tak výrazný, není to jako nějaký double nebo něco podobného. Ale je dražší, je o něco dražší.
1: Oni mají, jestli to řeknu dobře, oni mají nějak spárovanou měnu se singapurským dolarem, je to, myslím, stejný kurz, ale Singapur je malinko dražší, bych řekl. Jako rozhodně Brunei, Singapur a Malajzie jsou pro nás levný. Jako...
2: Ale tak když bychom udělali tu stupnici, tak Malajzie jako taková nejlevnější, Brunei a Singapur.
0: Když mluvíme nejlevnější, za kolik se tam třeba ta polívka... Nebo zrovna Bami Goreng.
2: To jsou jídla za 10 koruny, přepočtu, jo. V řádu 10 korun.
0: Jako na street food. A byli jste i v nějaký restauraci? Jako?
1: My jsme v restauraci na typickém jídle brunejském, který jsme tady ještě nezmínili, to by bylo škoda.
2: To by byla škoda.
1: To se jmenuje Ambuyat. A vypadá to trošku jako silikon nebo kanagon. Trošku to tak jako cítí tady v puse.
2: Je to taková hmota v podstatě.
1: Škrobovitá vlastně vnitřek ságový palmy.
2: A ono to nemá žádnou chuť, ono to je v podstatě jakoby takový trošku prázdný jídlo, spíš jenom sachary, žádnej tuk, žádná bílkovina, nic.
1: A marouny.
2: Ale je to v podstatě tradiční národní jídlo Bruneje, ale k tomu něco musí být. Ideálně ryba, omáčky, do kterých ta hmota se nabere na ty hůlky, zůstane to na těch hůlkách, jak to lepidlo, vymáchá se to v nějaký ty omáčce, která teprve tomu dá tu chuť a pak se to jí žvejká.
0: Ne, nechutná to podobně jako shirataki nudle japonský, to jsou z koňakový mouky.
1: Ty jsou jakoby jemnější, tady to je opravdu hustší, jako možná nepovedená krupicová kaše.
2: Sražená, no.
1: Sražená, no.
0: To jste v Tanzánii taky určitě jedli, že jo, to je... Teď se nespomenu, jak v Keni, tam to mají od U se to tam jmenuje nějaký. Že to je ta taky taková hmota jenom. Ugali, v Keni je to ugali, ale nevím, co to bylo.
1: Jsme to nejedli, my jsme spíš většinou jedli grilovaný, tak jako u silnice, nebo tam zase, nevím jestli jak v Keni, ale v Tanzánii jsou autobusy, kde se vám otevře celý okýnko, takže člověk jenom šáhne, takhle dá peníze ven a veme si vlastně něco. To jídlo, takže je to grilovaný nebo nějaký brambory grilovaný.
2: Jo, zapečený brambory jedno, v nějakých umáčkách. Nevím,
1: jestli tohle měl taky jako v Kenii.
0: Ne, tohle jsem neměl, no. Ani mě nepustili k tomu ugali, jo. To takhle jak radši ne.
2: A tohle jako nebylo, že by člověku potom nějak mělo být třeba špatně, to vůbec ne, ale ono to nemá žádnou chuť, takže opravdu je potřeba k tomu něco sníst. Ale naplní to bříško, ano.
0: No, tohle ve většině zemí právě třeba i v té Africe mají, to jsou jídla, které naplnějí, udělají tu hmotu, ono to ještě bobtná v tom žaludku, takže nemáš hlad potom.
2: No, tak to je asi ono, no.
0: Výživová hodnota nula. Jo, to jsou i ty shirataki nudle, že jo? Prostě naplníš se,
1: jo.
0: Ty nemají v podstatě žádnou energii, chuť, nic, tam není nic, jenom si naplníš bříško. Ale... A hubneš potom, protože žereš, ale nemáš energii.
2: On to tady srovnal ten tétarik vždycky, to kondenzovaný mlíko.
0: Jo,
2: to
0: jo,
1: to dělal, no. Ten jsme si dělal několikrát denně, hlavně teda já se Standou, Petr ten úplně ne.
2: No, já obecně jako sladký nemusím, nebo nemám moc rád, já jsem spíš takový ten masový typ, takže jsem to jednou ochutnal, ten tétarik, a pak když kluci si to pořád dávali, tak já jsem říkal, já už to nemusím, já jsem to ochutnal a mně to stačí.
0: Jo, ale očrknul se s tím, že
2: to zas ochutnám, to zas nejsem takový, že nemám rád sladký, tak to nebudu ani zkoušet, to zas vůbec.
0: Tohle já nechápu u lidí, kteří jedou právě do té ciziny a v podstatě všechno odmítají. Jo, dobrý, můžeš něco odmítnout, že třeba nejíš mořský plody, OK, ale jako jet tam a stravovat se na hranolkách a ne, na nějakých nugetách smažených.
2: Tohle rozhodně není náš případ, no.
0: To. A tak vidím, že jste přežili, jako těla fungujou.
1: Ani nám nebylo špatně snad celou dobu.
2: No, jako strávením to musíme datovat až někde hodně, hodně naspátek. Někde rok 2010 a to byla Sýrie, to tam byly jako... Hlavně u Pavla teda takový těžší zažívací potíže ještě v Sýrii. Já jsem si to přivez až domů, až vlastně druhý den, když jsem ráno měl stávat do práce, tak jsem seděl na záchodě a říkal jsem si, tak jako pojedu, nepojedu. A říkám, no ale teď jsem 10 dní tady nebo 2 týdny nebyl v práci, já musím. No a to jsem ještě pracoval v Kolíně v té době, tak jsem dojel do práce a kolegyně na mě koukali a říkali, co je s tebou? Říkám, musím si tamhle odskočit. Tak samozřejmě tu pracovní dobu jsem strávil úplně jinde, než za počítačem jsem seděl na jiném místě. Ale nakonec to nějak přešlo, no. A Pavlovi pomohli teda nějaký místní těžký léky, tam jsme našli lékárnu, až lékárnice jako doporučila, když viděla, co to je, tak nějaký asi střevní antibiotika, které byly, tak teprve jako zabrali.
0: Zafungovali. Teď mě s tím ještě napadlo, jakou jste měli profilaxi na tohleto, když jste jeli do té Malajzie.
1: No my v zásadě, teď řeknu, odmítáme, aby se nám to nevymstilo, ale odmítáme nechávat si dávat vsteklinu, očkování na vsteklinu. Snažíme se spíš jako být opatrný, co se týče psů, opic a tak. Jinak a profilaxi antimalarickou si jako berem sebou, ale taky jako neberem dopředu.
2: Jasně, tak já to řeknu z druhé strany asi. No. Tak máme akorát očkování na žloutenku a na břišní tyfus.
0: Jo.
2: A to je vlastně všechno. Ostatní profilaxe je ve formě, já nevím, nějakých sprejů, že jo, proti komárům a proti hmyzům.
1: Moskytéry si vozíme kolikrát, když nevíme, jaký to tam je.
0: Myslím, že na maláry ještě nic není, ne? To jsou jenom ty antimalarika, že jo.
1: Jsou nějaký tabletky, ale prej to je pro místní obyvatelstvo zatím.
2: Já si myslím, že nějaká novinka, něco snad, že teďka vzešlo, ale nechci se do toho pouštět, protože úplně jako zběhlej nejsem.
1: Ještě jako pro lidi, jako co tam cestují, ale jenom pro místní zatím. To jsem slyšel.
0: Já vím, že když tu byl pan doktor Förster před mnoha lety, tak ten říkal, když byl v Rwandě nebo v Ugandě, že teda bral ty antimalarika, a když zjistil, že z toho má halucinace a málem skočil ze skály, tak říkal, tak co je lepší?
2: No, tam je pravda, že právě ty vedlejší účinky, co my jsme, když jsme začali cestovat a četli jsme o tom, jestli vůbec to máme mít nebo ne, tak my jsme tu krabičku vždycky sebou vezli, ale je pravda, že by se měla správně jíst jako preventivně. Ale my jsme to nikdy nejedli. Právě pro ty různý vedlejší účinky, my jsme teda jako nejčastější měli načtený, že to je, že tě to v podstatě úplně třeba vytlumí tak, že pak člověk nemá ani sílu, aby něco někde jel, něco viděl.
0: Není důvod tam jezdit, že jo, se nadspeš a ležíš 14 dní a jdeš
2: spát. Zátěž na játra a podobné věci, což asi mají všechny léky, ale říkali jsme, my tam chceme nějak fungovat zase na druhou stranu.
0: A to vstekli, no. Já nevím, já na vsteklinu nejsem očkovaný, já vím jenom z té keni, že jsem asi 3 nebo 4 očkování.
2: No, údajně je to taky jako dost vysoká zátěž pro to tělo a teď člověk musí zvážit, jak dlouho tam je, kde se pohybuje. Je pravda, že třeba právě v té Malajzii, když jsme se pohybovali u té řeky Kinabatangan, kde jsme vyrazili, tak jako sami si trošku do džungle, tak nejnebezpečnější zvíře, který tam bylo, tak byly psi. Což bylo...
0: Divoký psi.
2: Ty jsme pak odháněli.
1: Takže varan proběhne a jako nezajímá tě, ale
0: pes
1: jde po mně. My jsme teda pak měli ty tyče na ty selfie kamery a na akční kamery a tohle, takže jsme pak odháněli těma tyčema.
2: Tím jsme se bránili, no.
0: No já ještě s těma psama, jo, když pojedeš do Istanbulu, tak tam běhají prostě psy a kočky úplně všude a nechápu turisty, který prostě si hladějí pejsky. Pak se koukneš, že má vyvalený bok nějaký prostě nafouklý střeva, ze zadku mu lezou červy, ale všichni se s ním pomazli.
2: No, jako, to je potřeba rozlišovat, že to není náš
0: to
2: doma
0: není
2: pés,
0: ten domácí, ten,
2: tak.
0: To není ta naše Elza, no, se kterou jsem byl dneska v práci. Celý.
2: Tohle je potřeba rozlišovat. No.
0: No, teďka další cesta bude... No, my se ještě tady na 100% se domluvíme, uvidíme, protože ještě jednou stránky jsou www.tripel.cz. Dáme to pod odkaz... co mám kluky nafocený tady ve studiu, tak to pod ně dáme. A ty vás pozvou na svoje stránky, protože přednášky máte kde nejbližší teďka?
1: My začínáme, teďka máme vlastně nějakou pauzu, začínáme v září, děláme Lázně, Libverda, co tak pamatuju. A jakož toho se to plánuje většinou rok a půl dopředu, tak to člověk jak už to úplně nepamatuje.
2: V hlavě to nedržíme, ale i ty tak termíny přednášek jasně, jsou samozřejmě na stránkách.
1: Jezdíme na festivaly, na Kolem světa, na obzory.
2: Jsou to knihovny.
1: Knihovny, tak je tady po Praze.
2: Jablonec, Benátky, Lysá nad Labem.
0: Tak tam pošlu kolegyně, tam.
2: Svoboda nad Úpou. Žamberg.
0: Takže celá republika, takže vy máte roučou. V podstatě po republice.
1: Máme to tak nějak rozhozený, no. Snažíme se, aby to nebylo až tak úplně každý den, protože taky jsme to mývali, už toho bylo moc.
0: Dostavit se doma občas.
1: No, tak, asi tak, no.
2: Já myslím, že jo, že se tak jako rozumně ubralo a je to, dá se to teďka krásně stihnout, samozřejmě baví nás to.
1: A no, ještě jsme ty zážitky trošku taky jako sepsali.
2: To jsem chtěl říct, že je pěkný, že nás poňoukli ty lidi na těch přednáškách, jak jsme tak jako toho opravdu měli hodně, tak se tak zbíhali různý nápady a spoustu lidí jako říkalo, a nemáte nějakou knížku, abych si taky něco ráda třeba přečetla. Říkáme, no to můžete na webu, tam je nějaký třeba trošku blog, ale knížku to opravdu nemáme. Tak už to není pravda,
0: už máte knížku.
2: Už knížku máme.
0: Jak se jmenuje jenom?
2: Je to 10+1 zážitků z cestování.
0: Jo, takže na 100+1 to už je obsazení, že?
1: No, vlastně tak. My totiž jsme chtěli být trošku moderní a 10 článků z různých míst celého světa máte tam a na konci je překvapení.
2: To je to +1.
0: Jo.
2: To, kdo si pořídí knížku, tak to zjistí.
0: Super, děkuju vám moc za návštěvu. Pak si napíšeme nebo se dohodneme hned tady, kdy se uvidíme znovu. Pozvu vás na příští pondělí a vás posluchače také, kdy si tady s Vratislavem budeme povídat o Ukrajině. Myslím, že tam vozí nějaké věci, zase tam jeli o aktuální situaci.
2: My moc děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.
2: Budeme se těšit zase příště.
0: Tak jo, díky moc. Takový byl dnešní Ešus z Malajzii, Pavlem, Petrem a sestričkem Míšou. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
3: Reklama Rádia 1. prasklina objekt navždy změní.
4: Zůstane křehký,
3: ale opravdový.
5: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
10: Sanitka?
9: Ano.
10: A víš, kdy sanitka houká?
9: Když nikomu jede na pomoc.
10: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
11: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
12: Čekají vás záchranářské speciály,
11: moderní sanitky,
12: ukázky první pomoci
11: a program pro celou rodinu.
12: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
11: Vstup zdarma.
12: Více na praha.eu.
13: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, dnes již po třetí vám přeje Strýček Míša ze studia Rádia 1. To byly Gus a těmi jsme nakousli hudbu za dobrou práci, kterou se budeme šinout pomalu až do 10. hodiny večerní.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte pondělní vysílání Strýčka Míši a teď mezi 9 a 10 do vás sunu hudbu za dobrou práci, konečně jako každé pondělí mezi 9 a 10. A teď tady mám takový jako hodně osobní vzkaz, ten je určen jenom pro malou skupinu lidí, a to, že bych chtěl tady poděkovat, protože jsem zjistil, že moje máma teď leží v domově seniorů v Kobylisích, kde se o ní moc hezky starají, a zjistil jsem, že moje vysílání je tam posloucháno a tímto bych chtěl teda poděkovat sestřičkám a zejména pak pečovatelkám, které se o všechny a i o moji mámu starají, a to moc dobře, protože já bych tohle už nedokázal a asi bych to vůbec nikdy nedokázal. Myslím, že to je podceňovaná práce a že si zaslouží náš respekt všichni, kteří tam pracují. Nemůžu říct děvčata, protože tam pracují i chlapci, takže všem vám moc děkuju, jak za sebe, tak za všechny ostatní. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

Abyste složitě nemuseli pátrat po tom, co v dnešní hudbě za dobrou práci hraje, tak jsem vám zapomněl říct, že už na Instagramu visí celý kompletní playlist dnešního vysílání. Teď hrála skladba číslo 6, takže teď, když si otevřete Facebookový, Instagramový účet Strýček podtržítko Míša, tedy Strýček Míša, tak už můžete od sedmičky sledovat všechno, až dokonce celkem tracků bude 14. A ještě jsem chtěl něco k Ešusu vám říct, v Ešusu jsem se ještě minulý týden vrátil k mé letošní dovolené, kdy jsme byli v Klatovech a tentokrát jsem příspěvek věnoval jídlu, tedy kde nám v Klatovech chutnalo a kam bychom, když se tam vrátíme zase, kam určitě půjdeme a kam už nikdy nepůjdeme. To všechno najdete na facebookovém profilu Ešusu. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci.

Díky za vaše uši, díky za to, že jste poslouchali Ešus a hudbu za dobrou práci, kterou vám každé pondělí připravuji já osobně, tedy Strýček Míša, to vše na Rádiu 1. Máme před sebou dva poslední tracky z hudby a pak už se můžete těšit na Teplý prout, jehož protagonista Radek Horáček už tady někde běhá po chodbách a dělá se poslední kávu před vysíláním. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci. Tak naslyšenou příští týden večer.

Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Dnešní večer bude stejně teplý jako ten předchozí, protože jsem zjistil, že světové kvírstvo, světové hudebnictvo, kvír hudebnictvo se poměrně rozmnožilo za uplynulých 14 dní a za uplynulých několik měsíců a vyprodukovalo strašnou spoustu muziky, takže jsem si řekl, že udělám další díl složený téměř výlučně z kvír muzikantstva. A úplně první dávku, várku hudby obstarala Alaska Thunderfuck, která byla teď poslední, nám zaspívala, že je po mnoha letech, co byla blondýna, takže je z ní bruneta. Alaska Thunderfuck je jedna z nejslavnějších drag queens na světě. Je to, já nevím, jestli vítězka nebo účastnice, nebo co. Účastnice určitě, vítězka nevím. RuPaul Drag Race. Já to nesleduju, ale je to velmi, velmi, velmi slavný pořad. Myslím si, že má obrovskou zásluhu na tom, jak strašně se drag jako, tak, jako téma, jako umělecký obor rozšířil téměř všude ve světě a jakou popularitu si získal a kolik nových drag queens za posledních třeba 10-12 let, co tenhle ten pořad si myslím, že běží, jsme měli šanci vidět a myslím si, že drag třeba v Čechách je disciplína, která se rozvíjí velmi dynamicky. Já těch nových drag queens vidím celkem dost, i těch starých tady, ale to je jiné téma. A měli jsme tam taky Mette, což je moje oblíbená lesba a její velká vypalovačka Coming of Age, kterou já jsem tady určitě už hrál, akorát, že nevím kdy, tak jsem si řekl, že když si to nepamatuju já, tak si to určitě nebudete pamatovat ani vy a že protože se mi ta písnička strašně líbí, tak vám ji pustím znova. No a taky Blaze That Ass a Big Freedia, což je někdo, koho vůbec neznám, akorát se mi strašně líbil název té písničky Blaze That Ass. A tak jsem si řekl, že je vlastně tematicky správně pro dnešní večer. No a několik jmen, která já mám velmi rád, tak za posledních 14 dní, opravdu za posledních 14 dní, vydali nové hudby, nové písně. A je tam třeba Troye Sivan, anebo

párů mám pocit, že nevydala písničku novou tak třeba 5-6 let. Troy Sivan byl plodnější v mezičase, nicméně myslím, že na novou muziku od ní jsme čekali taky asi 3 roky. Po poměrně velkém úspěchu předešlého alba, tak se odmlčel, jel světové turné, jel solově a myslím, že i jedno z Charlie XCX, že brázdili jednu dobu svět společně. No a Charlie XCX taky vydala album, taky tady máme ukázku. Nicméně, teďka nás čeká La Rue a Lose Myself a pak a Troy Sivan. A ten bude v tom segmentu příštím na posledním místě, takže si prosím pěkně nastražte ouška a pak mi napište, protože to mě zajímá, protože mě ta písnička úplně jako nebudu lhát, nerozhicovala, jakože by mě nadráždila tak, že bych si ji pouštěl furt. To se opravdu nestalo, pustil jsem si ji 2x nebo 3x, abych se ujistil, jestli jakože třeba občas se to stává, že ten první poslech je takovej, že nevím. Druhý, třetí už to začíná fungovat, ale tady mi to nezafungovalo teda ani jednou. Nicméně píseň je to oblíbená. Tak já bych chtěl znát váš názor. Na Instagramu mě najdete jako poodle podtržítko Tails, takže mi tam můžete klidně napsat. Já se budu vybírat, dokonce mám dneska Instagram v mobilu, tak se podívám a budu si vybírat nevyžádané zprávy. Tak když mi tam někdo napíšete, jak se vám líbila píseň She's the Best od Troye Sivana, tak já budu rád. Tak hrajem.

0: Písnička She's the Best je to první single z alba, které se bude jmenovat také She's the Best a má vyjít kdy? Má vyjít začátkem října 2026, což znamená za 2 měsíce zhruba, nebo za 1,5 měsíce. Komu z vás se ta písnička líbila, nebo komu se nelíbila, nebo kdo, co se o ní myslíte, klidně mi napište na Instagram poodle_tales, protože mě to zajímá, protože mě se ta písnička pořád zarýt pod kůži, prostě mě úplně neoslovila. Je moc hezký klip, to má. Účinkuje v něm Nicole Kidman, která vypadá naprosto fantasticky a jedna slavná, další slavná drag queen, Sasha Colby, a údajně ten dívčí hlas v těch sborech má být Charlie XCX. Oni pravděpodobně spolupracovali na nějakých písních na tom novém albu, protože před časem Troy sdílel na Instagramu fotky z nějakého setkání, kde Charlie XCX byla, a byla tam i Tovlo. A Tovlo, to tady máme dneska taky. Ha, po dlouhé době Tovlo, její nová píseň. Nicméně to celá ta deska, která se jmenuje She's the Best, má být od Troje vlastně poděkování všem holčičím kamarádkám, které má, a queer oslava ženskosti, tak to nazývá. A samozřejmě nejen ženskosti, ale i přátelství, takového toho buzního a holčičího kamarádství. Já o tomto tématu mám také jednu píseň, jmenuje se Buzi máma. Možná ji vyhrábnu, ještě ji tady pustím, a každopádně, kdybyste chtěli, můžete si ji pustit na Spotify. Tematizuji to trošku jinak než Troj. Takže pokud vás zajímá, tak si to kdy pustí, je to trošku o něčem jiném. No, nic. Přesouváme se do dalšího segmentu, kde jsou dvě velké veteránky světové pop music, a jedna z nich je ta největší. Jedna z písniček Madony, která vyšla na jejím posledním albu, které se jmenuje Ježíš. Confessions 2. A jmenuje se Danceteria. A Madonna není asi úplně queer zpěvačka. Každopádně tvrdí o sobě, že je bisexuálka a nějakého toho bobra se někdy podrbala, ale myslím si, že spíš queer, jako já osobně bych ji jako queer nedefinoval, a ani její tvorbu. Nicméně ve videoklipu, no to není úplně celý jeden videoklip, ona nevydala, kromě jednoho videoklipu se Sabrinou Carpenter, nevydala žádné další videoklipy k tomu zatím, teda k tomu albu, ale vydala takový jakože minifilm, který trvá asi 12 minut, z toho jsou 2 minuty titulky, a jsou tam, myslím, že 4-5 písniček, tak jakože částečně zpracovaných obrazově, a v té části pro písničku Danceteria, tak tam je ta je hodně queer. Tak tu jsem, proto jsem ji dneska zařadil. A ta deska je skvělá. Ta deska je skvělá a písnička Danceteria pojednává o tom, jak vlastně začala Madonina kariéra tím, že se její single Everybody podařilo hrát, nebo podařilo vnutit DJovi v klubu Danceteria, a ten ji zahrál, pak se toho chytlo snad nějaký lokální rádio, a na základě toho se Madonna dostala do jedné místnosti s generálním ředitelem vydavatelství dodavatelské společnosti Sire. A ten s ní podepsal nahrávací smlouvu. Mám pocit, že na jednu desku, nebo na jednu desku. A dokonce snad, a to je pravda, to potvrdil i on, to není to Madonin výmysl, že s ní tu smlouvu podepsal na nemocničním lůžku poté co utrpěl infarkt. A tak se tam teta vnutila, a aby pravděpodobně tušila, že má chudák smrt na jazyku, tak než ho to klepne po druhý, tak aby měla smlouvu, tak mu tam asi vtrhla a nechala ho to podepsat. Každopádně o tom, jak to chodilo na začátku 80. let nebo koncem 70. let na newyorské hudební scéně, klubové scéně, tak o tom je písnička Dance Theoria od Madony, kterou vám za chviličku pustím. No a pak tam máme velkou queer ikonu, gay ikonu, která se jmenuje Jessie Ware a její písničku Sauna. No a pak tam mám jeden objev můj osobní letošního roku a o tom vám řeknu něco asi potom, až ten nadcházející segment odehraju.
1: Non. T'as dit gay. T'as dit fragile, les gens. Bamba. Bamba, là. Va pas avoir problème. Bamba, les gars.

No, tak když jsem hovořil o tom, že ta nadcházející píseň, kterou jsem uváděl v tom předchozím vstupu, byla pro mě velký objev, tak pro mě opravdu objev byla, protože tam evidentně zahrál roli studiový šotek a v tom souboru označeném tak, jak já jsem potřeboval a chtěl, tak tam hrál někdo úplně jiný. A nevím, kdo to je, každopádně je to velký objev v tuhle chvíli. Nicméně, já jsem chtěl zahrát dvojici, která si říká Odd and Freddy a jejich písničku Shy Girl. Nic se ovšem neodehrálo tak, jak jsem plánoval. Každopádně dvojice Odd and Freddy, tak to je pro mě objev letošního roku, pro mě osobně. A je to chlápek, který si říká Freddy, je to bubeník, jmenuje se Lance Ship, a bábovka, která se říká Michelle Bass s přezdívkou Odd. A jsou takový jako hodně teatrální, jejich muzika je takový mix 80. let a elektropopu a nový vlny a synthpopu, a často se jsem tak jako zjistil, že je přirovnávají třeba k Bowiemu nebo ke Kate Bush a k Chapel Roan. A oni jsou původně spíš autoři pro jiné interprety, třeba pro Kylie Minogue, Britney Spears nebo Katy Perry. Ale v roce 2024 se rozhodli, že už psát pro druhý nechtějí a založili si vlastní kapelu, vlastně řekněme duo kapelu, a vydali desku, která se jmenuje Big Disgrace. A tu nejúspěšnější písničku z té desky Shy Girl jsem vám chtěl pustit, ale internet mi to dneska zakázal, protože internet mi stáhnul něco úplně jiného. No, doporučuju, najděte si sami, já je tady určitě ještě někdy zahraju. Dvojice se jmenuje Odd and Freddy. Hráli jsme Madonu a hráli jsme Jessie Ware. K té Madoně, když jsem mluvil o tom, že ta její deska nová je výborná, tak opravdu je. Je to prostě takový dlouhatánský, skoro hodinový taneční set. A nese to své ovoce. Madonna je ve svých 67, myslím, nebo 68 dokonce letech nominována na 11 cen MTV letošních. Tak já doufám, že bude nominována i na ceny další. A ta deska se stala dalším jejím albem číslo 1 v Americe. Žádná z těch písniček nedosáhla vrcholu hit parády jako solová píseň, ale ta deska na první příčku americké hit parády dosáhla, tak to je skvělý, to máme radost. No a my tady budeme mít teďka takovou, jak to říct, žánrově trošku odlišnější chvilku, protože bude tady Charlie XCX, kterou jsem sliboval z nového alba, které je takové jakože kytarovější, je to odklon od toho, od té čistě elektronické muziky, kterou dělala doposud. A proto jsem ji zařadil do bloku, kde máme i country. A protože ten jeden z těch interpretů v tom bloku je sice popař, ale ta jeho nová písnička je inspirována country, respektive jsou tam nějaké country motivy. Tak jsem to všechno spojil. Kytary, country a country pop. A no, řeknu jména. Sam Smith a Orville Peck. Orville Peck a Sam Smith jsou takový dvě fňukny. Ale Orville Peck fňuká fantasticky a je strašně sexy a má nádherný hlas. A Sam Smith fňuká nesnesitelně. Jakože, ale jako opravdu nesnesitelně. To je prostě, to se jako nedá. Každopádně lidi ho mají rádi. A já jsem ho měl rád asi před 10 lety. Asi na jednu desku. A pak mě začal tak strašně srát tím, jak prostě furt fňuká a furt se
nelituje a furt si stěžuje a furt prostě kňourá, že jsem ho poslucha přestal, ale je to prostě významné queer umělectvo, tak ho tady musíme taky občas jednou za čas zahrát. A Orville Peck je bůh. On letos vystupoval na Metronomu. A já jsem si dlouhý roky myslel, že na něj budu muset jet prostě do Nashvillu, přinejmenším. A nakonec stačilo jet C-čkem do Letňan. Tak to jsem letos jako hodně vychytal. A Orville Peck je boží, je strašně talentovaný, nejen jako muzikant, ale i jako zpěvák, ale i jako skladatel. A je talentovaný i strašně jako vzhledově. No, tam to prostě všechno funguje a já ho mám hrozně rád. A on bude vydávat na podzim, myslím, že v září, bude vydávat novou desku. A teďka už z té desky jsou k poslechu dvě písně a jedna z nich se jmenuje Too Little Too Late a my si ji zahrajeme. Ale nejdřív bude Charlie XCX a její píseň Kamera.

0: Tak nám dofňukal Sam Smith, ale předtím krásně zpíval Orville Peck. No, a my se pomaličku přesouváme do druhé hodiny teplého proudu, dnešního teplého proudu na Rádiu 1. A máme před sebou ještě druhou a podstatnou dávku queer muziky. No, teď třeba přijde jeden z dalších mých objevů letošního roku, francouzská zpěvačka, já nevím, jak se čte, píše se to U Seult, nevím, fakt nevím, jak se čte, a je to strašně cool, píšou, že skladatelka, modelka a zpěvačka, mladá holka, má takové, jakože hodně míchá pop a rap a elektroniku a indie muziku a je fakt strašně cool. No a pak tam je teda jedna, která určitě queer není, ale má obrovskou základnu queer fanoušku, jsem zjistil. A já už se tak nějak jako začínám směřovat s tím, že se mi asi bude časem i líbit. A je to slovenská zpěvačka Adéla, která, jak to tak vypadá, tak má našlápnuto k tomu, aby se stala pravděpodobně nejúspěšnější slovenskou zpěvačkou v zahraničí, protože je jí nějakých třeba 22, 23 a normálně dělá regulární kariéru v Americe a dokonce teďka jela nebo jede turné s Demi Lovato jako předskokanka a vystupovala na Lollapalooze jako první Slovenka v historii a má snad dokonce už kompletně vyprodaný svoje solový turné po Americe a čeká jí první vlastní album, které vydá někdy na podzim. Tancuje jak o život, hodně slušně zpívá a fanouškovský videa na YouTube právě z těch koncertů s Demi Lovato, kde teda figuruje jako předskokanka, tak ty fanouškovský videa ukazují, že teda opravdu se toho vystupování nebojí a že pokud se něco nepodělá, tak by to mohla být opravdu jako velká mezinárodní hvězda. A přejme jí to, je neuvěřitelně pohybově nadaná, protože studovala balet. Je strašně sexy. Ten zpěv je fajn, jakože určitě je co zlepšovat, ale zároveň vlastně jako jo, proč ne, v pohodě, může normálně tak jako vystupovat. A je to celý vlastně strašně jako sexy. No, tak proto jsem si řekl, že ji dneska zahraju, i když queer není. No a tak, takže do druhé hodiny dnešního teplého proudu vstupujeme a jsou tam vlastně tři ženy, ty naše je taky žena. Tak máme tady opět dámskou jízdu.
1: Girl, like, what the fuck is wrong with these niggas? Like, where is the good man? Because I swear I've been looking, sis. I've been looking.

Melatonin, písnička z nového v září vycházejícího alba zpěvačky Tinaše. Tinaše. Které se bude jmenovat Popstar. A venku z něj jsou už tři singly, Too Easy, Crash Out a Melatonin. A Tinaše je poměrně známá zpěvačka, míchá pop, R&B, elektroniku, začínala v kapele The Stunners. A nicméně už mnoho let působí na solové dráze. A já ji neposlouchám pravidelně, sám si ji jako nevyhledám, ale když někde, když nám někde vyskočí, tak si vlastně řeknu vždycky, že to je super. Nevím proč, je to ten typ, nebo každý to máme určitě, že někdo nás jakoby baví, máme ho rádi vlastně, ale sami samotný nás nikdy nenapadne se opustit, no tak to mám z ty naše. A to samý mám s Moonou. Moona je výborná zpěvačka, muzikantka, lesba a mě ta její muzika strašně baví, ale nikdy si ji vlastně sám nepustím. No, tak Moonu si pustíme teďka hnedka a po ní bude to Vlo. Tu si zase docela já, jako tu jsem si jeden čas docela

pouštěl, protože jeden čas mě bavila moc. Její deska Sunshine Kitty byla fakt skvělá. To mě jako bavilo hodně. To byla jedna z desek, který mě jaksi zachránili zdravý rozum v první vlně covidové. A to byla Tovlo. Pak tam Kylie vydala desku Disco. Jessie Ware vydala desku a ještě jedna. A to už si úplně přesně nepamatuju, která to byla, určitě vzpomenu, ale nezrovna teď. Ale tyhle tři desky mě tak nějak jako zachránily. Tehdy jako zdravě rozumno. Tak pustíme si Tovlo, ale předtím přijde Moonah.

Boy Harsher, to je nezávislý elektronický duo, který tvoří zpěvačka Jay Matthews a producent Augustus Miller. A prorazili někdy, nebo prorazili, někdy v roce 2013 se dali dohromady a chvíli poté vydali první single Pain z debutového EP Lesser Man. A pozor, velká novinka, po 13 letech začínají vydávat desky pod velkým labelem, pod Atlantic Records. A ta deska se má, je čtvrtá v pořadí, studiová, bude se jmenovat Get Mean a má jít 18. září. A zatím vydali dva singly, Jeans, ten jsme si pouštili, a Heartbeat, ten ještě neznám, ale pustím si ho, protože Harsher Boy se mi začíná líbit. Dělám si tady poznámku z dnešního playlistu, zahrát si, pustit si určitě ty naše a pustit si Boy Harsher. No, a protože, no pozor, skoro poslední půl hodina, tak nebudeme povídat tolik, budeme si hrát. Čeká nás Cacami z ještě jednou Slater, to jsem nějak propašoval na ten playlist. A pak spousta jmen, který vlastně moc neznám. Tak já je tady budu s váma objevovat dneska, protože mi přišlo, že by mohly být fajn, ale zas tak úplně je neznám. A prostě queer novinky. No tak jedem.

Dohrává nám Brooke Combey, která sice není queer, ale mně se strašně líbí a baví mě ta její muzika. A tak jsem si prostě řekl, že ji zahraju, i když jsme dneska hráli v podstatě jenom queer umělectvo. Já jsem se také rozhodl, že toto bude můj poslední vstup dnešního večera, dnešního teplého proudu. Doufám, že se vám můj dnešní výběr líbil. Já jsem strašně rád, že queer umělci a umělkyně i v uplynulých týdnech a měsících nabídli výbornou, ale opravdu výborný výběr, že bylo z čeho brát a že jsem nemusel si příliš lámat hlavu s tím, co zahrát a co naopak vyhodit. A upozorním ještě na jednu novinku a to bude úplně poslední písnička dnešního teplého proudu od queer umělce, který se říká Hercules and Love Affair. Je to dneska už jenom vlastně jenom jednotlivec, ten zakladatel, bývala to kapela, velmi dobrá. Nicméně zřejmě, já samozřejmě jsem zapomněl jeho jméno, říkám mu třeba Hercules, tak měl, jak to tak už bývá, dost problémy se zneužíváním návykových látek, tak se mu ta dobře našlápnutá kariéra s tou taneční muzikou prostě víceméně rozsypala pod rukama a dlouhý léta byl neaktivní, nebo jen tak, jakože někde se objevil, zahrál, nahrál, vydal. No a teďka vydává nový EP a na něm třeba písničku My Journey, kterou tady mám a kterou vám pustím jako úplně poslední a mezi tím budou ještě Cherry Bomb a Love Spells a tak. Tak se tady uvidíme, uslyšíme, sejdeme zase za 14 dní, protože to bude další každé liché pondělí. Já se na vás těším, do té doby si vymyslím nějaký, doufejme, že zajímavý téma. A vy se mějte hezky, poslouchejte Rádio 1 a poslouchejte Teplý proud. Mé jméno je Radek Horáček, na Instagramu mě najdete jako poodle_tails, moji hudbu si můžete pustit třeba na Spotify nebo na YouTube. A mějte se hezky, dobrou noc.

0: The Thugger, baby. Yeah.
1: Yo, Metro.
0: And what?

Zdar a sílu je tu kardiostimulátor. Má číslo 268 a připravili jej pro vás Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc. V dnešní 3:20 minutovce se těšme na libanonské taneční iluze, ambientní bubnovačku a skryté signály. Ty už znějí. Skladatelka a čelistka Ok Yung Lee se na albu Signals spojila s londýnským ansámblem Explore.

Korejská hudebnice Okyung Lee sídlí zejména ve Spojených státech a přibližně od přelomu tisíciletí ji můžeme slýchat v kontextu jazzové, vážnohudební i improvizační avantgardy. Album Signals je její, jestli se nepletu, druhou zakázkou od londýnského Explore Ensemble. Jde o dílo, v němž se notace potkává s improvizací a výsledný tvar vzniká až ve studiu, kde se koncertní i studiové záznamy proplétají tak, že nikdy úplně netušíme, kde se co vzalo. Jednotlivé části skladby nesou jména členů šestičlenné sestavy ansámblu Explore. My se během těchto 20 minut seznámíme s klavíristkou Siwen, flétnistou Taylorem a houslistou Davidem.

Album Signals, které Okyung Lee připravila s ansámblem Explore, vyšlo na vinilu londýnské značky Flank už v březnu. Byla by ale škoda je minout. Obě strany alba jsou ukončeny verzemi skladby Wings – First Love, v níž se Okyung Lee blízkne jako solistka.

Prostřední blok tohoto kardiostimulátoru bude tažen kupředu neúprosnou rytmickou energií a ten rytmus má kořeny v žánru zvaném šáby. Ten se začal rodit již v první polovině 20. století, ale hlavní sílu získal v 70. letech v Egyptě. Je to hudba pouliční, každodenní, někdy politická, ale zároveň extatická. A právě rytmy šáby jsou páteří tvorby libanonsko-švýcarského dua Praet, které tvoří Raed Yassin a Paet Konka. Ti na svém aktuálním albu Al-Wahim, což v arabštině znamená iluze, míchají šáby s psychedelickou elektronikou a improvizací. Nám již zní část úvodního titulního tracku.

duu Praet hraje Rajet Yasin na syntezátory a zpívá, zatímco Paet Konka si k elektronice přibral basu a klarinety. Společně fungují již od roku 2006 a příležitostně expandují do big bandového obsazení. Na albu Al-Wahim do party přizvali hned dva bubeníky, Pascala Semerjiana a Aymana Zebdavího, vokalistku Maisu Jalad a celé smyčcové kvarteto. Nám zní skladba nazvaná Al-Hathayan.

Třetí ukázka z alba Al-Wahim skupiny Pride nese jméno Asarab. Pokud si chcete užít psychedelické transformace rytmu egyptského šábí ještě více, najdete celé album na Bandcampu kapely nebo na vinilu vydaném společnou péčí značek Anihaya a Raptured.

Když se bubeník rozhodne připravit sólovou desku, obvykle hledá další zvukové vrstvy, jimiž by mohl své rytmy doplnit, zaobalit, přiodít. Velmi často zde ke slovu přijde elektronika a ruční se prolíná s dvojkovým. Nejinak je tomu u sólové desky brooklynské bicistky, skladatelky a intermediální umělkyně Leslie Mock.

Ani Leslie Mock se nebojí multižánrovosti a podobně jako Okyung Lee ji na newyorské půdě najdeme leckde, třeba v souboru jazzové pianistky Myrie Melford, kterou jsme si pouštěli před dvěma týdny. Pro sólové album se Mock rozhodla v roce 2023, my si dnes pouštíme výsledek. Rytmy, plochy a repetice spíše tiché kolekce mají evokovat zasněnou procházku tajemným muzeem, senzoriem, v němž se nám otvírají dosud nepoznané vjemy.

Album Transient vydala Leslie Mock přibližně před měsícem na chicagské značce American Dreams. Pořídit se dá na vinilu nebo digitálně.

268. kardiostimulátory u konce a Petr Ferenc s Matějem Kratochvílem se prozatím od svých mikrofonů poroučejí. Nicméně za 2 týdny nás tu máte zpátky.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

dream. You'll get used to it. I'm sticking around.